0: jsem je na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera, a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave'a D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dasso a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Posílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost si jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání, jenom. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychřásky, nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale houby bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslík.

0: jsem chodila po čtyřech. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
3: Tak to slyším teď.
2: A nejenom to.
3: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
2: Až tak?
3: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
2: To, jak?
3: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
2: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stella Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Dá vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Brenus Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Tele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža Zlíknovská. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zapřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bečko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé,
15: jsou
14: ale...
15: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadali hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť z tramvaje, odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. Já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ona už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, co jste dovolil? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by týchala, nebo co, takhle asi, prosím,
4: Víte, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
5: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to byla rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Mm-hmm. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No, já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu, a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Andžurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no, to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No, a oni si to sami takový uměli udělat, ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo?
1: Krásná
2: to byly roztomilý
1: zápletky
2: a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04, pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teraz jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofré taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuji.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto a ať se dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste aspoň nás zvyklí, já jsem ze Přehvozdí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je skvělý.
8: Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává,
4: koupání
1: to je hlavní.
4: Je
1: a kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, no. To je jasný, že ne. A přeju si Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Děkuju, pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c a na straně 32 příklady 10, d, e, f. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. K tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu... stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gamma není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
9: Prosím tě, sedni si. Soudru u kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano. Už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, i když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dodejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano? Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece odjakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty jsi za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmel Donnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuji.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Léto. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud potrestal řidiče přerovského autobusu za havárii v Opilosti. Písečná na Jesenicku investovala do fotovoltaických elektráren. Mateřská škola Pastelka v Karnově má nové dětské hřiště. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů.

0: jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces jinak z řádného života.
1: Vedení Písečné na Jesenicku nechalo umístit na budovu obecního úřadu a domu s pečovatelskými byty fotovoltaické panely. Investice vyšla na zhruba 4 miliony korun. Část nákladů pokryly dotace, uvedl to nezávislý starosta Jan Konečný.
2: Fotovoltaické elektrárny už jsou nainstalované, ale projekt ještě není úplně dokončený. Je to na budovách domů s pečovatelskými byty a na obecním úřadě. Byly dva důvody. Jeden, snažit se snížit náklady na potřebu energii, ale zejména ten druhý důvod byl zajistit soběstačnost v případě nenadáhlých událostí výpadku proudu, tak aby hlavně obecní úřad mohl fungovat v těch krizových situacích.
1: Krnov dokončil opravu hřiště mateřské školy Pastelka v Jiráskově ulici. Práce trvaly od března. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Vedení školky teď čeká na předání staveniště. Hřiště mateřské školy pak bude přístupné taky veřejnosti, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Děti si můžou užívat nové herní prvky. Jedná se o 4 pískoviště, věžovou sestavu s lanovým mostem, s kluzavkou, lezeckou stěnou a prolézacím tunelem, lanovou pyramidu a také hrací věž se síťovým lanovým můstkem a lezeckou lanovou sítí. Sport.
1: Česká hlídka kanoistek ve složení olomoucká rodačka Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morénová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se o 3. stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži je obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan 5. příčku. Zvítězili Britové a Slovenky. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehaňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12 a foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená bude až do neděle Lipnická ulice v Drahotuších. Koná se tam totiž anenská pouť. Počítejte s objížďkou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je tady čtvrtek 23. července a svátek má dnes Libor a Larisa. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy i dnes na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu a na stány jsou písničky, které nestárnou. Jako první bude znít skupina Žlutý pes a jich Modrá. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 17:15. Dobré ráno, pojďme právě teď zapomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 tisíc kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu půjí o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazení pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
8: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tady čtvrtek 23. července. Svátek má Libor a Larisa. Je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. Dnes sluníčko i přeháňky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů Celsia, Uničov jasno, 12,5 stupně Celsia, tolik naměřil Radek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Koncertní sál Reduta Olomoucké moravské filharmonie dočasně patří řemeslníkům a uklízecím firmám. Po čtvrt století se dočkal společně s foaje a komorním Mozartovým sálem renovace.
1: Koncertní sál Reduta teď nepatří uměleckým výkonům ani zkouškám filharmoniků. Svoje sóla tu teď mají malířské štětky, kyblíky, igelitové plachty a lepící pásky. Chybí část sedaček. Ty, co tady jsou v sále, tak jsou zadělené igelity. A tady vidíme na štaflích malíře, ale také už první uklízečky. Vlasta Pechová, mluvčí sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie, co se to tu děje?
2: V současné době probíhá malování a velké úpravy sálu, předsálí, foaje i Mozartova sálu.
1: Markéta Schillerová z správy budov, vy to tady hlídáte. To asi není úplně jednoduché, takový historický sál Reduta znovu malovat. Musíte si dávat na něco pozor?
3: Máme tady profesionály, samozřejmě nějaké menší problémy tam byli, ale vzhledem k jejich praxi a zkušenostem si malíři umí ze vším poradit. Jak vidíte, demontované sedačky, pozakryvané gelity, pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce mobiliáře.
1: Pojďme se podívat třeba i nahoru ještě do Mozartova sálu.
2: Právě se přesouváme do druhého patra, do prostor Mozartova sálu. Tady se můžou diváci potom těšit na maličko jiný odstín, a to ten strop jde trošku do zelenkava, takže tam bude příjemné překvapení pro ty, kteří to znají.
1: Ono to asi není jednoduché, není to vymalba jako vymalba, když si doma malujeme pokojíček a když se maluje takový koncertní sál.
2: Těch speciálních prvků a akusticky upravujících doplňků je tady spousta a je třeba být velmi opatrný, takže tady je to záležitost opravdu několika týdnů. Právě proto využíváme tady ty letní měsíce, protože v průběhu sezóny je to absolutně nemožné na tak dlouho sály zavřít a znepřístupnit. Ten provoz tady máme velice čilý, což nás těší a přes léto rádi využijeme. Jdeme tady k těmhle těm úpravám.
1: Do koncertního sálu Reduta se vejde 500 posluchačů. Generální rekonstrukci prošel naposledy v roce 2001. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku. Automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů. Řekl to Jan Langer z magistrátu. Více než 100 obcí, klubů nebo tělovýchovných jednot z Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu. Ten je určený na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, sdělila to mluvčí kraje Eva Knajblová. Dopravní podniky nabízejí svým řidičům psychologickou podporu po vážných nehodách. Využít ji můžou například po srážkách s chodci, které podle dopravců ve většině případů způsobí nepozornost lidí při vstupu do kolejiště. S řidiči pracují licencovaní dopravní psychologové například i v Olomouci. Sport. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová postoupily na domácím turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále a zahrají si proti sobě. Bousková porazila 2-0 na sety Američanku Leeovou, Valentová zdolala po obratu 2-1 jointovou z Austrálie. Postoupila taky Dominika Šalková po hladkém vítězství 2-0 nad francouzskou Dodánovou. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, postupně s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S několika uzavírkami teď počítejte v centru Rájce na Šumpersku, a to z důvodu výstavby nové kabelové trafostanice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, snídáte-li dobrou chuť. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou, Otinoves na Prostějovsku. Patří k vesnicím položeným vysoko na Drhanské vrchovině. Je to však i obec se zajímavou historií, ve které najdeme i období, kdy de facto neexistovala. Více Mirek Kobza v dnešní rozhlasové pohlednici o půl desáté. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 23. července, svátek má dnes Libor a Larisa, vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko i přeháníky, teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 14 stupňů, polojasno, chystám se na větší nákup, potom budu dělat řízky s bramborem, tak ať se to všechno vydaří. Hranice 13,5 stupně, polojasno, vzkaz od Ivety, Bára z Olomouce má na teploměru 13 stupňů Celsia a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, režisér, herec a scénárista Vít Olmer. Dozvíte se například i to, jakým je režisérem. Je klidný nebo se rozčiluje?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Celý rozhovor s Vítem Olmerem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Hygienici provedli v kraji 16 kontrol letních táborů, pokutu udělili 1. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Hygienici udělili na letních táborech v kraji jen jednu pokutu. Dělníci staví ve Vrbátkách na Prostějovsku hasičskou zbrojnici. Nejlepším hráčem a trenérem uplynulé sezóny fotbalové šanceligy jsou slávisté Provod a Trpišovský. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Celkem 16 kontrol letních táborů provedli na konci června a začátku července hygienici v Olomouckém kraji. Pokutu udělili jednou ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování. Uvedla to mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
4: Průběh letošní táborové sezóny je prozatím bez komplikací. Neřešili jsme žádné mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím a nevyskytla se ani žádná epidemie nebo zvýšený výskyt infekčních onemocnění.
3: Do stavby zbrojnice pro dobrovolné hasiče investují.

0: další je tři zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Sport. Nejlepším hráčem minulé sezóny fotbalové ligy se stal Lukáš Provod z mistrovské Slavie. Anketu Ligové fotbalové asociace vyhrál podruhé v kariéře. Už po páté mezi trenéry zvítězil Jindřich Trpišovský. Kouč Slavie si toho váží hlavně proto, že hlasují i trenéři a kapitáni ligových týmů.
1: Já to z mýho pohledu beru jako hodně prestižně. Jsem za to hodně rád, že ta konkurence je velká v lize. Myslím si, že tam jako nerozhoduje to, v jakém místě jste v tabulce, ale že spousta těch trenérů ve svých podmínkách odvádí vlastně skvělou práci, takže pro mě je to vždycky vlastně taková další jako trošku energie do té práce a moc si to vážím. Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě proměnlivou převážně velkou oblačnost postupně s lokálními přehaňkami nebo občasným deštěm. V jeseníkách budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů, v jeseníkách 10 až 14. A foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy z nárazy o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S komplikacemi počítejte na dálnici D35 na exitu 276 Holice. Je tam uzavřený nájezd i výjezd ve směru od Ostravy, ale také nájezd ve směru na Mohelnici a výjezd od Mohelnice. A to kvůli stavebním pracím.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal, přeje příjemné ráno. Také se vám někdy stává, že se ráno probudíte o půl hodiny dřív, než máte, a jste čilí a svěží, a potom na 5 minut usnete a po dalším probuzení je vše úplně jinak. No, potom si člověk říká, proč jsem ještě zavíral oči. Věřím ale, že ráno máte klidné, čilé a s úsměvem. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o účinné pasti na blechy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Turbo. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Velký objev účinné pasti na blechy oznamovali před 100 lety československé noviny, jejichž redaktoři podrobně popisovali celý mechanismus. Zaujal Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Past na blechy byla dílem doktora Milata Horséna. Šlo o krabičku z lesklého plechu, ze 3/4 naplněnou vodou, do které se postavila rozsvícená noční lampička. Krabička se postavila na plochou mísu naplněnou mydlinkami. Blechy jaty nepřekonatelným pudem dostat se ke světlu lampičky se všechny do jedné utopily. Vynálezce tak za jedinou noc chytil, vlastně utopil až 200 blech. Novináři se zmiňovali o tom, že jiní důmyslní lidé hledí blechy vyhubit nebo aspoň uspat éterem. Číňané je prý chytají jako hejly na lep. Rozhodně však nejbezpečnější prostředek proti blechám byl asi ten, který v baladě o Bleše doporučoval Goethe ve Faustovi. A proto s nimi pod palec, neúprosně a důsledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrté na sedm, je tady čtvrtek a svátek má Libor a Larisa. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody, blíženec, no dnes sluníčko i přehánky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Martina hlásí Chválkovice polojasno a 14 stupňů Celsia. V Prostějově 15 stupňů píše Ivana, která se chystá k lékaři, tak přejí dobré pořízení. A Jeseník 12 stupňů polojasno, to je vzkaz od Dáši.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Víte, Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti, Troníčka a Marien.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disidentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrůje sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. V březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Řidiči hrozilo až 3leté vězení. V Jeseníku se odpoledne mimořádně sejdou zastupitelé města. Na programu mají volbu nového místostarosty. Ve funkci nahradí Václava Urbana z Hnutí pro Jeseník, který na post rezignoval z osobních důvodů. Vyplývá to z informací na webu radnice. Strop poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku je v havarijním stavu. Podle odborníků jsou na tom stejně i krovy a omítky. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci teď usilují o získání peněz na záchranu kostela, která může stát až 120 milionů korun. Sport. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. Olomoučané Jakub Otruba a Pavel Bittner dojeli až ve druhé stovce. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na D1 na 35. kilometru u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Lidé v Litovli si stěžují na nesnesitelný zápach, o co jde, probereme za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07, dobré ráno. Lidé v Litovli na Olomoucku si stěžují na nesnesitelný zápach. V tamním areálu loni začala fungovat solární sušárna čistírenských kalů. Unikátní zařízení město zprovoznilo jako druhé v republice. Podle místních, ale zvláště teď v letních měsících, není možné v okolí sušárny dýchat.
1: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapach?
2: Já bych otevřel žumpu. Já bych otevřel zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
1: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Po loňském zprovoznění solární sušárny kalů se z areálu podle něj line velký zápach.
2: To je teda smrad, že by člověk padl, jako když to přijde, jo?
1: Podobná slova volí i Josef. Od areálu podle svých slov bydlí asi 300 metrů vzdušnou čarou.
3: Před tím měsícem to se člověk bylí ty vedra, že? Tak chtěl večer si otevřít okna. Chladíce. To se nedal, to jsem prostě až se lidem zvíhal žaludek.
1: Oba muži proto stejně jako dalších několik desítek lidí přišli na veřejnou schůzi přímo k sušárně kalů. Na místo dorazili i zástupci města a jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová. O problému se zápachem ví.
4: Zdá se, že je to způsobeno jako unikátním složením toho kalu, které v sobě má velké množství organických látek, a když je rozdíl teplot mezi venkem a tou halou velký, tak se prostě dostává do ovzduší nějaký velký množství zápachových látek.
1: Zápachem ze sušárny se zabývají i krajští úředníci. Letos k němu dostali dva podněty, jeden předali České inspekci životního prostředí, říká vedoucí krajského odboru životního prostředí Jitka Hilová.
5: Provozovatel se snaží přijímat nějaká opatření, která ale v čase se musí samozřejmě jakoby otestovat, prověřit, musí to vyhodnotit a to pak bude mít vliv na ten další postup krajského úřadu.
1: V sušárně už se v boji se zápachem vyzkoušelo několik technologií. Testování další, tentokrát korejské, pak začne zřejmě v srpnu. Jde o takzvanou elektrickou osmózu a v Evropě jsou zatím jen 4 taková zařízení, dodává ředitelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
4: Dokonce ten korejský vlastník, který tady přijel se podívat, říkal, že mají aplikaci zhodnou někde v Turecku, taky jakoby, že mají to před solární sušárnou, s který taky měl nějaký problém se zápachem a tam to teda zabralo, tak my si držíme palce, aby to zabralo i u nás.
1: V boji se zápachem by taky měla do budoucna pomoct i nová bioplynová stanice. Vedení města ji v areálu plánuje postavit během příštího roku. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

zeme zmizela jako laň lesa v nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: No, nebude to úplně letní charakter počasí. Na jihu kraje teď ještě je místy polojasno, ale v té severní polovině, zejména na Jesenicku, Šumpersku, je velká oblačnost a místy se tam vyskytují přehánky. Teploty jsou teď většinou od 13-11 stupňů do 15 a během dne vystoupí na 18 až 22. Ty 22 spíše na jihu regionu, kde přehánek bude přece jenom o něco méně než v té severní polovině, kde budou na většině území, a v odpoledních hodinách nelze vyloučit ojedinělé na tom Jesenicku, Šumpersku i slabší bouřku. Vítr, ten také bude zesilovat, nyní je spíše slabý do 4 metrů za sekundu, ale během dne bude mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, zejména v přehánkách může přechodně dosahovat i 15 metrů za sekundu. Večer pak bude vítr znovu slábnout.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: Z večera ještě doznívání místních přehánek, postupně oblačno až polojasno a přehánky spíš výjimečně jen na horách. Teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů a vítr slabý severozápadní. Zítra na horách ještě může být zpočátku zvětšená oblačnost, ale během dne pak převládne spíše polojasné počasí. Teploty zítra vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách bude kolem 14 a vítr zítra mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu, takže bude o něco slabší než dnes.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
3: Rozhlas, to je výhra!
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně visí podél trupu a drží lahve. S výdechem jdeme pravou nohou vpřed do výpadu, obě kolena pokrčená a zároveň krčíme obě ruce v loktech k ramenům. Totéž opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Dělníci opravují v Hanušovicích tělocvičnu základní školy. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ceny starších bytů dál rostou. Dělníci opravují v Hanušovicích tělocvičnu základní školy. Olomoucká kanoistka Tereza Kneblová má stříbro z mistrovství světa. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ceny starších bytů, tedy těch kromě novostaveb, dál rostou. A to v celém Česku. Potvrzují to data realitních portálů Ezreality a Bezrealitky.cz. Nejvýrazněji meziročně zdražil sousední Pardubický kraj asi o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle Ezrealit asi 97 tisíc korun. Průměrně nabídkové ceny všech bytů v Olomouckém kraji se pohybují okolo 80 tisíc korun za metr čtvereční. Zatímco nabídkové ceny na S-reality nebo bez realitky ukazují, za kolik se majitelé snaží byty prodat. Skutečné prodejní, tedy realizované ceny, se ale v kraji drží v průměru o něco níže, a to okolo 71 tisíce korun za metr čtvereční. Přímo v Olomouci je to ale téměř 89 tisíc. Na opravě školní tělocvičny poškozené předloňskými záplavami pracují dělníci v Hanušovicích na Šumpersku. Investice vyjde na téměř 5,5 milionu korun a zahrnuje podle informací v městském zpravodaji položení nové palubovky.
2: Rekonstrukce hanušovické tělocvičny se ale netýká jen podlahy. Nové budou také šatny, sociální zařízení, dveře včetně zárubní a další příslušenství, které ke sportovišti patří. Všechno by mělo být hotové do konce září. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.

0: Moravy nebo například výsadba stromů a jedním z vrcholů roku bude také 29. května arcidiecézní pouť vděčnosti. Sport.
1: Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kánoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky olomoucká rodačka Tereza Kneblová.
2: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
1: Český tým kánoistů skončil na světovém šampionátu pátý. Vyhráli Slovenky a Britové. Počasí. Na střední Moravě dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehaňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D1 na 311. kilometru za Bělotínem ve směru na Brno. Kvůli opravě vozovky je tam do zítřka uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Nejen v ulicích Olomouce, zejména ráno potkáte dva typy řidičů. Jedni se jásavě za volantem usmívají, auto mají naplněné postřechu a užívají si dovolenou. No a potom jsou tady ti, co jedou do práce. Tak držím palce, ať mají příjemný den obě skupiny. Skupina Jelen bude v sobotu v Olomouci. Už v této hodině nikdo z vás získá dvě vstupenky na Jelen Fest z lásky k regionům. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se skupina Olympic a právě teď bude znít skupina Jelen společně s Míšou Tučnou. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Právě teď nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na Jelen Fest z lásky k regionům. Volejte 221 555 444, 2 lístky na vás čekají. Akci bude hostit olomoucká korunní pevnůstka v sobotu od 15 hodin. Jde vlastně o rodinný den, který nabídne dětský jelení koncert, autogramiádu, speciálního hudebního hosta i velkou večerní show kapely Jelen. V Olomouci se fanouškům představí písničkářka Adéla Orlová a jako speciální podvečerní host vystoupí Lipo se svou skupinou. Celý festivalový den zakončí 2hodinová velká jelení show. Skupina Jelen uvádí, že nás čeká nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky Jelena, takže určitě máme dorazit. Kdo tam dorazí? Dobré ráno, kde na telefonu?
1: Dobré ráno, ta Jirka.
0: Jirka, je odkuď?
1: Olomouc.
0: Tak to budete mít kousek na korunní pevnostku.
1: No, jasné,
0: máte od Českého rozhlasu Olomouc 2 lístky na akci Jelen Fest z lásky k regionům. Už jste zažil nějaký jejich koncert?
1: Byl jsem na festivale a byli tam a superovi, doporučuji.
0: Tak si to užijte i tentokrát. Vydržte mi na telefonu, krásný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 23. července. Svátek má Libor a Larisa a je minuta po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. No dnes sluníčko, mraky i přehánky, teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Honza Spísečné napsal, dnešní ráno je opět chladnější, teplota 13 stupňů, nad ránem nám trochu popršelo, je zamračeno, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu je vysoká, 92%, vypadá to, že nás dnes ještě překvapí přehánky. V Javorníku máme totálně zataženo, občasné přehánky bez větří, teplota 15 stupňů, píše František. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů Celsia a slunečno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Fotbalový Prostějov v pátek odstartuje nový ročník druhé ligy. Celý tým se během letní přestávky až nebývale obměnil. Na soupisku přibylo ve formě přestupu nebo hostování 10 hráčů a nemusí to být konečné číslo. A realizační tým se nafoukl na 8 členů z dosavadních 4.
1: Přišlo hodně nových hráčů, hodně nových členů realizačního týmu, který by měli vytvořit servis pro ty kluky. Samozřejmě nějaký čas to potrvá. V pátek začínáme mistráky a nechceme se za to schovávat. Chtěli jsme to vstoupit úspěšně a postupně tu hru zkvalitňovat.
2: Říká před novou sezónou hlavní trenér Prostějova Bohuslav Pilný, který některé z mnoha příchodů sám inicioval a pomohl dotáhnout.
1: Já jsem je vybíral podle toho, který hráče znám. Řešil jsem hodně charakter těch hráčů a řešili jsme to postově, co nám tady chybělo. My jsme ty posty měli zdvojený. To si myslím, že se nám v rámci možností povedlo a že to ještě neskončilo.
2: Naznačuje kouč, že jedno či dvě nová jména by na soupisku ještě mohla přibýt. Trenéři se také mohou spolehnout na několik cizinců, japonského stopera Ušijamu a dva 20-leté Nigerijce, křídelníka Imranu a útočníka Okekeho.
3: Dávají tam něco jiného, ať už je to takový nepředvídatelnost, že ten soupeř neví nikdy, co udělá, občas i ten jeho spoluhráč. To znamená, jak ten Imrana, který je mladý, je gólovej, umí si to najít pokutovým územím, dává hodně gólů, mu se o něm taky mluví, mimochodem ve vyšších soutěžích. Okeke je rychlostní typ, který je taky nepředvídatelný, v generálce proti druhé rakouské lize tam prošel přes 2-3 hráče a dal to na 2-1. Takže já od téhle hráči očekávám nějakou nadstavbu.
2: Popisuje sportovní manažer Jiří Balcárek. Ten mohl i díky spolupráci se Sigmou Olomouc rozšířit realizační tým na 8 členů, což rozhodně nebývalo v Prostějově zvykem.
4: Byli tady vždycky 3-4 lidi, najednou jich tady máme 7-8 nebo kolik, já jsem to ještě ani nestihl spočítat. Je to dobře, protože každý má na starosti něco jiného. Trenér říká, víc očí, víc vidí, víc názorů, což je jako dobře. A myslím si, že k tomu zkvalitnění toho týmu a celkově jako v Prostějově si myslím, že to může do budoucna hlavně jako pomoct. Nastavili to velmi dobře od začátku a já jsem rád, že tady tolik lidí, protože ten komfort pro nás je skvělej a teď už je jenom na nás, jak to prostě budeme vracet na hřišti.
2: Pochvaluje si kapitán mužstva a dlouholetá opora Jan Koudelka. Celý tento mix by měl po 4 letech bojů o záchranu konečně přinést klidnější sezónu ve druhé lize.
3: 2,5 roku co tady jsem, tak vždycky jsem byl spíš při zemi. Teďka to tak prostě cítím, vnímám a nechci se za nic schovávat. Prostě má výborný realizák, je tam 8 lidí, přišli hráči, o který byl zájem v druholigových celcích, kteří skončili do 5. místa. My jsme tu bitvu o ně vyhráli, což jsem rád, což něco ukazuje a proto je to výzva, ale prostě vidím, že to stává na horní porovinu tabulky.
1: Zase tak jako vysoký cíle to nejsou. Ona ta druhá liga je vyrovnaná, takže tam kolikrát o nějakých 3 bodech a z horní polovině nebo v dolní. Jo. Takže ten cíl je, jakoby, řekl bych, rozumnej a klade to na nás nějaký nároky, než ty tady říkat, a kluci pojďte nespadnou hlavně. Prostě proč ne?
2: Doplnil sportovního manažera Jiřího Balcárka trenér Prostějova Bohuslav Pilný. Hanáci vstoupí do nové sezóny v pátek na domácím hřišti proti nováčkovi Střince. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Girls,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku. Automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody ve Smetanových sadech před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů. Radní Velké Bystřice schválili rozšíření provozu městského senior taxi. Penzisté na 65 let a lidé s handicapem ho můžou nově využívat k cestám do 7 obcí v okolí. Doteď mohli jezdit pouze po Velké Bystřici a do Olomouce. Vedení Písečné na Jesenicku nechalo umístit na budovu obecního úřadu a domu s pečovatelskými byty fotovoltaické panely. Investice vyšla na zhruba 4 miliony korun. Část nákladů pokryly dotace, uvedl to nezávislý starosta Jan Konečný. Sport. O postup do čtvrtfinále na Prague Open dnes zabojují 4 české tenistky. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jako první se na kurt na pražské Štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude po 11. hodině Tajka Tararudiová. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji proměnlivá převážně velká oblačnost, postupně s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 35 u Křelova Břuchotína ve směru na Olomouc. Osobní auto tam najelo do svodidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Domovská scéna Olomoucké moravské filharmonie se dočkala po čtvrtstoletí renovace. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: chápu smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Koncertní sál Reduta Olomoucké moravské filharmonie dočasně patří řemeslníkům a uklízecím firmám. Po čtvrt století se dočkal společně s foaje a komorním Mozartovým sálem renovace.
2: Koncertní sál Reduta teď nepatří uměleckým výkonům ani zkouškám filharmoniků. Svoje sóla tu teď mají malířské štětky, kyblíky, igelitové plachty a lepící pásky. Chybí část sedaček. Ty, co tady jsou v sále, tak jsou zadělené igelity. A tady vidíme na štaflích malíře, ale také už první uklízečky. Vlasta Pechová, mluvčí sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie. Co se to tu děje?
3: V současné době probíhá malování a velké úpravy sálu, předsálí, foaje i Mozartova sálu.
2: Markéta Schillerová z správy budov. Vy to tady hlídáte. To asi není úplně jednoduché, takový historický sál Reduta znovu malovat. Musíte si dávat na něco pozor?
4: Máme tady profesionály, samozřejmě nějaké menší problémy tam byli, ale vzhledem k jejich praxi a zkušenostem si malíři umí ze vším poradit. Jak vidíte, demontované sedačky, pozakryvané gelity, pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce, mobiliáře.
2: Pojďme se podívat třeba i nahoru ještě do Mozartova sálu.
3: Právě se přesouváme do druhého patra, do prostor Mozartova sálu. Tady se můžou diváci potom těšit na maličko jiný odstín a to ten strop jde trošku do zelenkava, takže tam bude příjemné překvapení pro ty, kteří to znají.
2: Ono to asi není jednoduché, není to vymalba jako vymalba, když si doma malujeme pokojíček a když se maluje takový koncertní sál.
3: Těch speciálních prvků a akusticky upravujících doplňků je tady spousta a je třeba být velmi opatrný, takže tady je to záležitost opravdu několika týdnů. Právě proto využíváme tady ty letní měsíce, protože v průběhu sezóny je to absolutně nemožné na tak dlouho sály zavřít a znepřístupnit. Ten provoz tady máme velice čilý, což nás těší a přes léto rádi využijeme. K těmhletěm úpravám.
2: Do koncertního sálu Reduta se vejde 500 posluchačů. Generální rekonstrukci prošel naposledy v roce 2001. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 23. července, svátek má dnes Libor a Larisa. Za minutu 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko i přeháníky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Žárová má za sebou chladnou noc s teplotou 9 stupňů. Při oblačné obloze se ráno postupně otepluje. Teď je 12 stupňů, napsal Tonda. Bohdíkov 10 stupňů Celsia. Jasno, píše Vlaďka a přidává pranostiku, kolem svaté Kristýny dozrávají maliny. A Lukáš z Přerova, ten má na teploměru 15 stupňů a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:15. Dobré ráno. Také máte dny, kdy se neumíte probudit, a to i když si dáte kávu nebo čaj, který obvykle vždy probudí. Mně se to stává a mám doporučení ověřeno na vlastní kůži. Studená sprcha zlepšuje krvní oběh i posiluje imunitu. Pravda, prvních pár vteřin, no. Možná až minutu se mi chce křičet, ale potom už jsem svěží a vzhůru. Až tedy budete v koncích a oči ne a ne rozlepit, tak vyzkoušejte studenou sprchu. No a probudit umí také hudba. Právě teď bude zpívat Karel Zich. Hrajeme písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Soud potrestal řidiče přerovské městské hromadné dopravy za havárii v opilosti pokutou a zákazem řízení. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud potrestal řidiče přerovského autobusu za havárii v opilosti. Mateřská škola Pastelka v Karnově má nové dětské hřiště. Nejlepším fotbalistou minulé sezóny šance ligy se stal Lukáš Provod. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. V březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Zaplatit taky musí náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3leté vězení.
2: Ten člověk z hlediska osoby není tedy osobou páchající trestnou činnost, on se i samozřejmě kál, lituje, doznává se, čili jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces, jinak z řádného života.
1: Krnov dokončil opravu hřiště mateřské školy Pastelka v Jiráskově ulici. Práce trvaly od března. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Vedení školky teď čeká na předání staveniště. Hřiště mateřské školy pak bude přístupné taky veřejnosti, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Děti si můžou užívat nové herní prvky. Jedná se o 4 pískoviště, věžovou sestavu s lanovým mostem, s kluzavkou, lezeckou a prolézacím tunelem, lanovou pyramidu a také hrací věž se síťovým lanovým můstkem a lezeckou lanovou sítí.
1: Veřejná prostranství v Přerově zdobí druhá vodní zahrada. Hřiště s vodními prvky nechalo město vybudovat ve vnitrobloku u ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Hřiště je už dokončené. Do užívání ho zástupci radnice podle jejich sdělení předají dnes. Inspirací pro nové vodní hřiště bylo ozdobné zařízení otevřené předloni na sídlišti v Sokolské ulici.
0: Sport.
1: Nejlepším hráčem minulé sezóny fotbalové šance ligy byl

0: i bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení očekávejte v Týnecké ulici v Olomouci Holici. Je tam uzavřený pruh kvůli vyšetřování nehody osobního a nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem si byl zaplavat na Poděbradech u Olomouce. Vycházím z vody na břeh, no nepotkám známou, to člověk potom musí zatáhnout břicho a skrýt tak své nedostatky, že ano. No, chci povolit a najednou další známá. Příště teda jdu někam, kde nikoho nepotkám. Mě vám tak bolí břišní svaly za včerejší den, možná to také znáte, pánové. Za chvíli tu bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Jiří Korn, Žal se odkládá. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. S Martinem Písaříkem se právě teď zaměříme na vlasy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrt na 9, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Libor a Larisa.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody, blíženec, no dnes sluníčko, mraky i přehánky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslice 19 stupňů, malá oblačnost, vlhkost 63%, napsal Miroslav. V Prostějově 18 stupňů, polojasno, to už píše Ivana, která dnes stihla návštěvu lékaře i nákup. A Jeseník 14 stupňů, velká oblačnost, vzkaz od Dáši.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Lidé v Litovli na Olomoucku si stěžují na nesnesitelný zápach. V tamním areálu loni začala fungovat solární sušárna čistírenských kalů. Unikátní zařízení město zprovoznilo jako druhé v republice. Podle místních, ale zvláště teď v letních měsících, není možné v okolí sušárny dýchat.
1: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapáchlo?
2: Já bych otevřete žumpu. Zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
1: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Po loňském zprovoznění solární sušárny kalů se z areálu podle něj line velký zápach.
2: To je teda smrad, že by člověk padl, jako když to přijde, jo?
1: Podobná slova volí i Josef. Od areálu podle svých slov bydlí asi 300 metrů vzdušnou čarou.
3: Před tím měsícem to se člověk bylí ty vedra, že? Tak chtěl večer si otevřít okna. Chladíce. To se nedal, to jsem prostě až se lidem zvíhal žaludek.
1: Oba muži proto stejně jako dalších několik desítek lidí přišli na veřejnou schůzi přímo k sušárně kalů. Na místo dorazili i zástupci města a jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová. O problému se zápachem ví.
4: Zdá se, že je to způsobeno jako unikátním složením toho kalu, které v sobě má velké množství organických látek, a když je rozdíl teplot mezi venkem a tou halou velký, tak se prostě dostává do ovzduší nějaký velký množství zápachových látek.
1: Zápachem ze sušárny se zabývají i krajští úředníci. Letos k němu dostali dva podněty, jeden předali České inspekci životního prostředí, říká vedoucí krajského odboru životního prostředí Jitka Hilová.
5: Provozovatel se snaží přijímat nějaká opatření, která ale v čase se musí samozřejmě jakoby otestovat, prověřit, musí to vyhodnotit a to pak bude mít vliv na ten další postup krajského úřadu.
1: V sušárně už se v boji se zápachem vyzkoušelo několik technologií. Testování další, tentokrát korejské, pak začne zřejmě v srpnu. Jde o takzvanou elektrickou osmózu a v Evropě jsou zatím jen 4 taková zařízení, dodává ředitelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
4: Dokonce ten korejský vlastník, který tady přijel se podívat, říkal, že mají aplikaci zhodnou někde v Turecku, taky jakoby, že mají to před solární sušárnou, s který taky měli nějaký problém se zápachem a tam to teda zabralo, tak my si držíme palce, aby to zabralo i u nás.
1: V boji se zápachem by taky měla do budoucna pomoct i nová bioplynová stanice. Vedení města ji v areálu plánuje postavit během příštího roku. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Jeseníku se odpoledne mimořádně sejdou zastupitelé města. Na programu mají volbu nového místostarosty. Ve funkci nahradí Václava Urbana z Hnutí pro Jeseník, který na post rezignoval z osobních důvodů. Strop poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé je v havarijním stavu. Podle odborníků jsou na tom stejně i krovy a omítky. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Lékaři varují před skoky do neznámé vody. 15 lidí se při nich každoročně vážně zraní a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Sport. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. Olomoučané Jakub Otruba a Pavel Bittner dojeli až ve druhé stovce. V čele tabulkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, postupně s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nohu z plynu na dálnici D1 na 35. kilometru u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Z některých veřejných prostranství v Krnově zmizely lavičky. Proč, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl deváté, dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Na jedné straně památkově chráněný Krnovský kostel s parkem, na druhé straně památkově chráněná budova Krnovského divadla. Místní ale v okolí památek nechtějí trávit čas, schází se tam totiž bezdomovci. Město se s tím vypořádalo tak, že odstranilo lavičky.
1: Naprosto souhlasím, protože se tady zdržují nepřizpůsobiví občané a myslím si, že je to opravdu.

0: radu vhodné jim takhle přerušit tuto činnost.
1: Zdenu jsem potkal hned u divadla. Po lavičkách na některých místech zbyly jenom světlejší obrysy na chodníku. Názory na rušení laviček ve veřejném prostoru se u lidí liší.
2: Protože hodně lidí třeba jde a potřebuje si chvilku sednout odpočinout.
1: Podle Antonie to není úplně správné řešení.
2: To máte to samé, jak na autobusovém nádraží. Tady na kraji lavičky jsou dvě a zbytek. Oni všechno zrušili, takže tam lidi jak čekají většinou z těch vesnic nebo takhle s nákupama a tak, tak celou dobu stojí, protože to tam zrušili. Je fakt, že tam seděli, ale myslím, že od toho je městská policie, ne? Zrušit lavičky, to je to nejmenší.
1: Já jsem se přesunul do kanceláře velitele městské policie Pavla Moravce.
3: Ta lokalita bezesporu je kontrolovaná téměř jednou z nejkontrolovanějších lokalit ve městě. Ale samotné posedávání těch lidí na těch lavičkách mnohdy přestupkové jednání nevykazuje. Pokud jde samozřejmě o znečišťování veřejného prostranství nebo pití alkoholu na veřejném prostranství, máme na to nástroje.
1: Ty jsou ale u lidí bezdomová nebo v těžké životní situaci těžce vymahatelné. Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, že podněty přišly od lidí, kteří bydlí v okolí divadla a kostela.
4: Zatímco čtyři lavičky u divadla byly odstraněny bez náhrady, tři z parku před evangelickým kostelem budou nahrazeny jednoduššími lavičkami bez opěradel. Smyslem je ponechat možnost krátkodobého posezení, ale současně minimalizovat škody na městském majetku.
1: Problém ale nemá jednoduché řešení, protože ti lidé, kteří na lavičkách posedávají, nezmizí, ale přesunou se jinam. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří, no dnes sluníčko, mraky i přehánky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Rapotín 14 stupňů Celsia hlásí Tomáš, který si užívá dovolenou. Příští týden pojede s rodinou do Chorvatska, užijte si to tam. Konice 16 stupňů, polojasno, Toužovská od Pavlíny, Luděk z Horky hlásí slunečno, trochu mraků a 17 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucí a Spirituál kvartet. Nebude chybět ani Druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Tohle bylo Valentino od Věry Špinarové a chystá se skupina Činasky. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 8:45. Snídáte-li dobrou chuť, jste na cestách, dobře dojďte. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Otinoves na Prostějovsku patří k vesnicím položeným vysoko na Drhanské vrchovině. Je to však i obec se zajímavou historií, ve které najdeme i období, kdy de facto neexistovala. Více Mirek Kobza v dnešní rozhlasové pohlednici o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 9 hodin. Samospráva Olomouckého kraje podpoří téměř 70 miliony korun stavbu sportovišť. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Bořek Volný. Přeji pohodový a usměvavý čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Kraj podpoří téměř 70 miliony korun stavbu sportovišť. Hygienici provedli v kraji 16 kontrol letních táborů. Olomoucká kanoistka Tereza Kneblová má stříbro z mistrovství světa. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Vedení olomouckého hejtmanství rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotace na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť téměř 70 milionů korun. O příspěvek se přihlásila více než stovka obcí. Dotační program kraj vyhlásil po 5 letech. Více mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřiště a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem.
1: Celkem 16 kontrol letních táborů provedli na konci června a začátku července hygienici v Olomouckém kraji. Pokutu udělili jednu ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování. Uvedla to mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Průběh letošní táborové sezóny je prozatím bez komplikací. Neřešili jsme žádné mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím a nevyskytla se ani žádná epidemie nebo zvýšený výskyt infekčních onemocnění.
1: Obyvatelé Droždína v Olomouci se dočkali nového přechodu pro chodce. Díky němu se teď cestující využívající autobusovou zastávku u Cihelny ve směru na Bystrovany dostanou k zastávce bezpečněji. V rámci stavby došlo také k úpravám chodníků po obou stranách ulice, které teď lépe navazují na nový přechod. Vyplývá to z informací na webu města Olomouce.
0: Sport.
1: Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky olomoucká rodačka Tereza Kneblová.
4: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
1: Český tým kanoistů skončil na světovém šampionátu pátý. Vyhráli Slovenky a Britové.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehaňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy zná.

28 stupňů Celsia. Ale uvidíme a budeme také hlásit průběžně nejen ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc, teď v prázdninovém dopolední vysílání po 9. hodině. Čas a příležitost pogratulovat Liborům, že mají ten svátek a že jich je v Olomouckém kraji úroda, třeba i 2500 nositelů jména Libor, též Apolinářové mohou pěkně oslavovat. No a my za chvilinku zamíříme nikoliv za Apolináři, ale taky to bude o zajímavých jménech a hlavně tajemných místech. Bude jedna rusalka z Doubravice a jeden parohaté žert nebo čert. Uvidíme, uslyšíme v dalším prázdninovém vydání pověstí Olomouckého kraje. Pěkně zdravíme, hezké prázdniny, nejen prázdninářům.

jedna roztomilá zamilovaná, přesně 10 minut po deváté končící v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máme 23. července, snad pěkný, příjemný, i když možná chladnější den, ale možnost taky si užít teplot kolem 20, ne kolem 35-40 stupňů Celsia. A teď také vyrazit, aniž bychom třeba opouštěli domov a ještě si dopřáli pozdnější snídaní, svačinku, plány, nebo třeba v autě. Dopřát si výlet nejenom po našem kraji, do různých míst, a teď plus minus Olomoucko, Litovelsko, ale také do historie a do možných a nebo možná jenom smyšlených historií. Kraj Hané Jeseníku je rozmanitý, může být i tajemný, zajímavý, i vtipný. Ke všem jeho místům se mohou vázat nějaké pověsti. A celkem 40-dílná četba na pokračování u nás v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ty naše pověsti nabízí, připravila je Markéta Kočí-Machačíková v režii Michala Bureše, účinkuje Igor Bareš. A díl 14. ten dnešní prázdninový nás už zavádí do Doubravy a do Litovle.

O Rusalce z Doubravice. Tenkrát byla vojna a Litovelský kraj se přímo hemžil vojáky. Oddíly projížděly vesnicemi a tam, kde se zdrželi přes noc nebo se utábořili na několik dní, bývalo veselo. V malé vesničce Doubravici se jednoho dne s příchodem vojska počet obyvatel dokonce z několika násobil. A aby se vojáci zabydleli, uspořádali taneční zábavu. Hudba hrála zvučněji než o hodech, zpívalo se a tančilo. Místní děvčata se mohla utancovat a byla na roztrhání. Žádné nezůstalo ani chvíli sedět. Asi v 10 hodin, když už všichni byli v povznesené náladě a hospoda se otřásala hlučným zpěvem, se otevřely dveře a v nich se objevila neznámá sličná panna. Byla překrásná, štíhlá jako topol, bledý obličej. Kolem hlavy prout vlnitých zlatých kadeří, které v odlescích světla přecházely až do zelenkava. Šaty, které měla na sobě, jako by se třpitily. Všichni na ní zírali jak u vytržení. Hlavně vojáci. Neznámá vplula dovnitř a sedla si mezi venkovská děvčata. Hudba zase začala hrát a všichni muži se hnali poprosit krásnou dívku o tanec, jako by je někdo začaroval. Od té chvíle se vojáci točili jenom kolem ní a jenom s ní chtěl každý tancovat. Však bylo taky proč. Dívka tančila, jako by se vznášela a měla čarokrásný, melodický hlas. Když se blížila půlnoc, dívka se na všechny přítomné usmála a šla ke dveřím. Všechny pohledy se za ní otočily. Jakmile vešla do noci, zmizela, jako by někdo ve tmě náhle zhasnul světlo. Několik vojáků za ní vyrazilo ven, ale hledali a čekali na ní marně. Už se nevrátila. Té noci mnoho z nich usínalo s podivným pocitem u srdce. Druhý den zase uspořádali taneční zábavu a zase bylo veselo, ale jakési podivně přiškrcené, jak byli všichni zvědaví a nedočkaví, zda se dívka, která jim všem tak učarovala, zase objeví. Před 10. hodinou přišla. Půvabná, milá a usměvavá. Oči všech mužů byly upřené jen na ni. Taneční víření včerejška se opakovalo a bylo možná ještě větší. Když se však přiblížila půlnoc, dívka zamířila ke dveřím. Tentokrát jí jeden z vojáků zastoupil cestu. Byl urostlý, vzal ji za ruku a ptal se, kam jde. Domů, odpověděla. Na nic víc se neptej, víc ti říct nemůžu. Voják se neodvážil ji zdržovat, ale poprosil ji, aby ji směl doprovodit. Dívka souhlasila. Voják s ní vyšel do tmavé noci. Šli vedle sebe. Voják byl šťastný a tak se jí vyznal ze své lásky. Dívka mlčela, jenom mu v odpověď tiskla ruku. V tu chvíli vyšel z mraku měsíc a voják spozoroval, že stojí na břehu rybníka. Než se nadál, stáhla dívka mládence do temných hlubin. Její nazelenalé vlasy se rozvlnily po hladině jako řasy a do noci zazněla její čarokrásná píseň. Svatební a pohřební zároveň. 3. dne se tančilo zase a zase se oči upíraly ke dveřím, jestli se v nich zase objeví dívka, která všem vrostla do srdcí a pomotala hlavy. A ona zase přišla a zdála se být pěknější a krásnější než dřív. Jako děvče ve svůj svatební den nebo jako květ bílého leknínu právě když se rozvine. Všichni se jako očarovaní topili v jejich hlubokých očích. A ona tančila, vířila a vznášela se jako stříbrná mužka kolem světel svých početných lásek.
A když se přiblížila půlnoc, dívka pomalu šla ke dveřím. Tam ji zase, jako včera, zastavil jeden z vojáků a chtěl ji doprovodit. Dívka souhlasila. Když vyšla ze dveří a voják chtěl jít za ní, přitočila se k němu jedna paní máma. Vtiskla mu do ruky svatý obrázek Panny Marie a zašeptala, ať si ho dá za čepici. Ani nevěděl, co dělá. Obrázek zastrčil a vyšel za dívkou. Šli temnou nocí a voják marně prosil dívku o slovíčko lásky a zájmu. Kráčela vedle něho jako stín. A vojákovi se najednou zdálo, jako by mezi nimi byla studená, skleněná stěna. Zastavila se a smutně řekla, já jsem doma. V tu chvíli vyšel z mraku měsíc a ozářil je. Voják spozoroval, že jsou na břehu rybníka. Dívka se mu podívala do očí a řekla ledovým hlasem, máš štěstí, že jsi vzal na pomoc Panenku Marii. Kdyby jsi nevzal ten svatý obrázek za čepici, byla bych tvou lásku opětovala. A ještě dnes by ses stal mým snoubencem ve vodní říši. Potom skočila do tůně, rozhodila své dlouhé zlaté vlasy po hladině a zpívala. Zašuměly vrby, jako by si šeptali, a ještě chvíli bylo slyšet jemné šplouchání. Pak bylo ticho. Měsíc se schoval, tma přikryla rybník. Když se voják konečně vzpamatoval, utíkal zpátky za kamarády do Doubravice, do hospody a všechno jim vyprávěl. Dívka už se tam víckrát neobjevila.

Parohatý žert. Pán Jan Šembera z Boskovic a na hradě Úcově byl náruživý lovec. Miloval lužní lesy u Litovle. A přestože měl rád veselou společnost i rušné hony, nejraději se po lesích toulal sám, jen s puškou a loveckým tesákem. Jednou složil jelena 16 teráka a protože to uměl, na místě ho vyvrhl a naložil si těžkou kůži na ramena. Vyrazil k domovu, ale nepospíchal. Kousek od jedné studánky se zastavil. Viděl, že tam sedí děvčata a jsou v živém hovoru. Pana Šemberu napadlo, že by je mohl krapet postrašit. Oblékl se do stažené jelení kůže z parohy a připlížil se k ním. Pak vstal, dívky pozdravil a začal se vyptávat, co tam dělají. Děvčata začala pištět a křičet. Okamžitě utíkala pryč. A pan Šembera se smál tak, jak už dlouho ne. Ale brzy ho to přešlo. Když si chtěl kůži sundat, nedařilo se. Skoro to vypadalo, jako by k panu Šemberovi přirostla. Nedalo se nic dělat. Zatím z něho byl jelen. Když už byl kousek od Úsova, zaslechl divoký štěkot psů a spatřil proti sobě namířenou pušku. Sotva, že stačil zakřičet: nestřílet, nestřílet, nejsem jelen! Střelec, jeho myslivec Adam, sklonil zbraň. Psům to ale nevysvětlil. Vrhli se na něj a milého pána Šemberu z Boskovic a na hradě Úsově hnali až do Litovle. Tam, u kostela, se myslivci a lidem podařilo je zaplašit a šlechtice vypárat z jelení kůže. Úsovský pán měl z toho svého žertu nakonec horečku. Ale zase se uzdravil. Už nikdy nestrašil děvčata jelení kůží. Nicméně veselý byl pořád dost.

Uzavírá se tedy 14. celkem 40. dílů Četby na pokračování z pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme konkrétně v Litovli a také v Doubravici. Připravila Markéta Kočí-Machačíková v režii Michala Bureše. Opět vyprávěl Igor Bareš, technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Šindler, natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023. No a zítra zase prázdninové dopoledne, prázdninová Četba, stejně jako další body prázdninového a nejen tohoto programu u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc 23. července.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
0: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
2: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

0: i ten kraj nám mohou závidět. No ve světě, i třeba v jiných regionech. A vlastně také o tom dál pokračuje i prázdninové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď máme skoro 9 hodin, 32 minuty. No a pojďme se teď podívat třeba za sýrem s modrou plísní, nejmenovaným ovšem, on samozřejmě každého napadne, možná někde na stole nebo v lednici. Otinoves na Prostějovsku patří k vesnicím položeným vysoko na Drahanské vrchovině. Je to ovšem také obec se zajímavou historií, ve které najdeme také období, kdy de facto neexistovala víc. Mirek Kobza ve své dnešní rozhlasové pohlednici i mlékárenské.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Otinoves patří k obcím položeným na náhorní plošině Drahanské vrchoviny mezi Prostějovem a Boskovicemi. Nachází se v nadmořské výšce jen něco málo pod 600 metry a okolí vůbec nepřipomíná horskou oblast. Když ale začne sněžit a foukat vítr, je to tady jako na Sibíři. Obec je poprvé zmíněna jako součást Plumlovského panství v listině z roku 1347, kdy dominium po smrti Jindřicha z Kravař zdědil Petr z Rožumberka, který je ale v zápětí přenechal pozdějšímu moravskému kancléři Beneši z Kravař. S Plumlovským panstvím následně obec sdílela další osudy až do roku 1596, kdy dědicové Vojtěcha z Panštejna prodali Otinoves a další obce v okolí držiteli rájeckého panství Bernardu Drnovskému z Drnovic. V roce 1618 pak Otinoves koupil Maximilián z Lichtenštejna a součástí lichtenštejnských držav zůstala vesnice až do roku 1848, kdy zaniklo vrchnostenské zřízení. Samotná obec byla zejména zemědělskou lokalitou, kromě dvou mlýnů, které stávaly pod oběma rybníky, byly v obci už jen drobné řemeslné provozy a také domácí tkalcovské dílny. Ty v polovině 19. století nahradila krejčovská výroba, opět domácí a produkovaná pro prostějovské firmy. Farní správu nad vesnici vykonával kněz z Drahan a zajímavé je, že poměrně velká obec neměla ani malou kapli. Naopak zde najdeme obdivuhodnou školní budovu. Byla vystavěna v roce 1872, kdy už se v obci nějaký čas vyučovalo v provizorních prostorách. Stavba školy stála přes 8 tisíc zlatých a přispěl na ní jak kníže Lichtenštejn, tak i císař František Josef I. V malé věži na školní budově je umístěn zvon, který sloužil k oznamování církevních a světských událostí. Za druhé světové války jej místní zachránili před zrekvírováním tím, že jej zakopali. Otinoves se rozvíjela až do druhé světové války. Po obsazení moravského vnitrozemí vydal v roce 1940 říšský protektor Konstantin von Neurath výnos o rozšíření německého vojenského cvičiště u Vyškova s tím, že bude nutné vystěhovat i 33 obcí na Drahanské vrchovině. Ve druhé etapě to postihlo i Otinoves, která měla být vysídlena oficiálně do 1. prosince roku 1942. V té době tady žilo 1185 obyvatel. I když po válce se podařilo obec obnovit, část domu bohužel zmizela. Část byla poničena a jen na veřejném majetku zde byla škoda vyčíslena na 703 tisíc korun. Horší však bylo, že velké množství zdejších obyvatel se už do vesnice nevrátilo. Někteří se odstěhovali do měst, jiní se vydali osidlovat pohraničí. Zejména pak německou Libinu na Šumpersku. V roce 1950 žilo v Otinovsi už jen 517 osob. Pokles obyvatel pokračoval i v následujících letech a dnes tady máme 280 trvale bydlících obyvatel. Pastevectví skotu v okolí vždy dávalo místním dostatek mléka. Už v roce 1927 tak byla postavena velká družstevní mlékárna. Patřila k nejmodernějším v okolí. Za války sice byla zničena, ale v roce 1949 byl provoz obnoven a později rozvinut do průmyslové výroby. V roce 1963 se tady začal vyrábět sýr s modrou plísní s názvem Niva. To pojmenování bohužel nevzniklo podle nedaleké vesnice, ale podle obce Dobrá Niva na středním Slovensku, kde se začal tento sýr vyrábět po vzoru francouzského Roquefortu. Sýr se zde vyrábí ve velkém dodnes. Kromě školy a mlékárny zde najdeme mnoho drobných památek. Mimo křížů a pomníku padlých stojí například u školy i socha svatého Jana Nepomuckého. Okolí vesnice je pak stvořené pro cyklistiku. Zajímavé je například údolí potoka Bílá voda, kudy se dá vyrazit třeba až do Moravského krasu. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Otinovsi, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pěvecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce, bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: A Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže
0: kdy jste byl naposledy? Čas. Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
2: Úvodně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš postup do pátečního losování. Rovněž gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy, já budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, já si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Koncertní sál Olomoucké moravské filharmonie renovují řemeslníci. Ceny bytů dál rostou. Fotbalisté Prostějova v pátek vstoupí do nové sezóny druhé ligy. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Na renovaci domovské scény Moravské filharmonie pracují v těchto dnech řemeslníci v centru Olomouce. Po 25 letech se dočká nové výmalby foaje, hlavní koncertní sál Reduta a komorní Mozartův sál. Práce vyjdou na zhruba 250 tisíc korun. Skončit by měli 1. srpna, říká mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
2: Pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce mobiliáře, jak sedačky tady nahoře v zázemí v Mozartově sále, tak i vstupní hale foaje z Červený koberec, na kterém rádi budeme vítat posluchače.
0: Ceny bytů dál rostou, a to v celém Česku. Potvrzují to data realitních portálů Ezreality a Bezrealitky.cz. Průměrné nabídkové ceny bytů v Olomouckém kraji se pohybují okolo 80 tisíc korun za metr čtvereční. Zatímco nabídkové ceny na Ezreality nebo Bezrealitky ukazují, za kolik se majitelé snaží byty prodat, skutečné prodejní, tedy realizované ceny, se ale v kraji drží v průměru o něco níže, a to okolo 71 tisíce korun za metr čtvereční. Přímo v Olomouci je to ale téměř 89 tisíc. Na 30 fotografií a fotografických sérií jsou k vidění na venkovní výstavě Czech Press Photo, která začíná dnes na hlavní třídě v Šumperku. Vernisáž je naplánovaná na 17. hodinu, přesňuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Výstava představí 31 vítězných fotografií a fotografických sérií z let 1995 až 2025, oceněných v prestižní soutěži Czech Press Photo. Každý snímek je autentickým svědectvím své doby.
1: Sport.
0: Fotbalisté 1. SK Prostějov v pátek zahájí nový ročník šance národní ligy. V té se loni zachránili až vítězstvím v posledním kole, což by letos chtěl klub změnit. V tuto chvíli má A tým na soupisce hned 10 nových hráčů a realizační tým se rozšířil na 8 členů. Ambice klubu přibližuje sportovní manažer Jiří Balcárek.
4: 2,5 roku, co tady jsem, tak vždycky jsem byl jakoby spíš při zemi. Teďka to tak prostě cítím, vnímám a nechci se za ní schovávat. Má výborný realizák. Tam 8 lidí, přišli hráči, o který byl zájem v druholigových celcích, kteří skončili do 5. místa. My jsme tu bitvu o ně vyhráli, což něco ukazuje, a je to výzva, ale prostě vidím, že to ustává na horní barovinu tabulky.
0: Prostějov odstartuje novou sezónu druhé ligy v pátek v 18 hodin na domácím hřišti proti nováčkovi Střince.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme v Olomouckém kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehaňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, a foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 241. kilometru za Tištínem ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 550.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Protože se to prostě stává, vůbec ne vzácně, protože to prostě musí být nepříjemné, složité, stydlivé, choulostivé, ale do značné míry ještě i frustrující, neřkoliv deprimující pro ženy. Ale protože je to řešitelné podle posouzení specialisty, podle indikace, taky proto nabízíme v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc dnes opět téma změn v těle, v břiše, v pánvi, u dam. Sestup, prolaps struktur a uspořádání v těchto oblastech. No a onu specializaci v medicíně, specializaci nazvanou urogynekologie. Tu dnes reprezentuje ve studiu Českého rozhlasu Olomouc lékař, gynekolog, porodník, urogynekolog, náš host, poradce, váš poradce, pan doktor Vladimír Boháč, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Agel Přerov. Pěkně vítáme, pane primáři Boháči, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zažíváte, prosím, onen potřebný pocit dobře odvedené práce, ale hlavně povedené té práce, a tedy odbornou i lidskou satisfakci v praxi, že se to třeba tu zajímavou metodou sakrokolpopexe nebo jakkoliv jinak dá řešit ten prolaps? Máte tu odezvu, ta východiska i pro posluchačky, pro klientky, pacientky?
3: Samozřejmě, to je v podstatě největší odměna naší práci, kdy přijde pacientka s potížemi, protože skutečně jak inkontinence, tak prolaps velice znižují kvalitu života. My mnohokrát s těma pacientkama se vidíme i několik let, vyřešení takového problému někdy trvá skutečně rok, dva. A když se ta pacientka po těch dvou letech vrátí a zeptám se jí, jestli když by věděla, do čeho jde, do ty léčby, protože ona skutečně není jednoduchá, a kdyby věděla, co všechno musí absolvovat len kvůli tomu, aby se dostala do toho stavu, kam se dostala, tak vždycky řekne ano. A mnohokrát se stává, že ten problém je dlouhotrvající, oni se stydí přijít, pak přijdou a řeknou, proč jsem nepřišla dřív.
2: To je odezva, to je ta satisfakce.

0: No, šla bych do toho znovu, je to řešitelné, teď už to vím, to je opravdu z praxe. Příčiny prolapsu sestupu nejenom dělohy, ale i dalších struktur, orgánů, pánve, ženy, jaké jsou, prosím?
1: Ta příčina, je nutné říct, že děloha je v tomhle nevinně. Děloha je jenom orgán, který vypadává.
0: Vyřezává, to každopádně.
1: Nejpodstatnější je vlastně porucha pánevní hodna, která tohle všechno způsobuje. Dneska ty hlavné příčiny jsou v podstatě, se považují za hlavní příčiny už samotné těhotenství a porod. Dneska ty studie statisticky dokazují, že záleží na věku, v kterém ta žena porodí, to znamená, čím vyšší věk prvního porodu, tak tím větší pravděpodobnost na poranění toho pánevního dna a poruchy ty statistik a tím pádem šanci na ten prolaps. Už pak ty další porody většinou na to nemají význam. Samozřejmě průběh z toho samotného porodu, instrumentální porod, to znamená buď porod kleštěmi nebo vakuum extraktorem, zvyšuje riziko toho prolapsu. A samozřejmě i váha toho prvního dítěte.
0: Říká se, že trend je jednoznačný, mírnější, šetrnější porody, ale ono naopak se zase zvyšuje ten věk toho prvního porodu. Takže já jsem si říkal, ubývá třeba sestupů prolapsů s mladšími pacientkami. Asi ne, protože zase ve vyšším věku rodí.
1: Ne, ono samozřejmě, ta generace, ten prolaps se začíná projevat hlavně až po 50. roku života. Jsou samozřejmě pacientky, které mají ten prolaps mnohem dřív. A jak jsem říkal, těch faktorů je mnoho. Momentálně sice k tomu porodu přistupujeme mnohem šetrněji, ale zase naopak zvyšuje se věk těch našich prvorodiček.
0: A teď jedno dítě, dvojčata, trojčata, čtyřčata, pěkné požehnání, ale rozhoduje toto a pak ještě opakované porody jednoho či více dětí?
1: Ono, problém je ten, že dvojčatka se málo kdy už dneska rodí spontánně, to znamená vaginálně, takže tam ani nezáleží na tom, ale záleží víceméně, jak říkám, jenom na tom prvním porodu. Jestli to už je paní rodila víckrát, to znamená dvě nebo třikrát, nezvyšuje se už nějak významně to riziko toho poklesu.
0: Ale ten věk, který se zvyšuje dneska.
1: Ano. Ono totiž to i ty specifika toho porodu, když ideální věk pro první porod je mezi 20. a 25. rokem života, kdy ten porod většinou jde mnohem líp, kdežto rodičky, které rodí potom 30. roku života, už mají i ty komplikace u těch porodů častěji, takže i s tím to souvisí.
0: Pan primář Vladimír Boháč, gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Agel Přerov. Prolaps sestupa také inkontinence věci související, jak moc a jestli vždycky související, kdy je to pro urologa, kdy je to pro urogynekologa nebo gynekologa, toho, který provádí běžné prohlídky, preventivní ideální prohlídky u žen, tak na to se budeme dál ptát.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc, kontaktní zdravotní, dámská, urogynekologická poradna. Mluvili jsme o inkontinenci, v tomto případě asi nejčastěji moči, močové inkontinenci, často a opakovaně a v záznamech taky na Facebooku, sociálních sítích Českého rozhlasu s urology. Únik moči, inkontinence stresová a ještě
1: urgentní,
0: ale urologie, pásky budou vědět, mnohé posluchačky, recidivující, vracející se problém. No, pak chodíme, dámy by měly, mohly chodit už snad preventivně a ideálně i ve vyšším věku ke gynekologovi, k tomu nejbližšímu, kde jsou registrované gynekolog v terénu, ambulantní specialista. No a pak je tady ta specializace nejen chirurgická, urogynekologická, kterou zastupuje pan primář Vladimír Boháč nemocnice Agel Přerov. Co, kdo, který odborník pozná, co kam patří, pane primáři?
1: V podstatě, jak už jsme mluvili, inkontinence a prolaps je komplexní problém. To znamená, že skutečně výhoda v České republice je, že gynekolog je lékařem primární péče, takže žena nemá problém se k němu dostat. Takže to urologie je specialista. Už ten samotný gynekolog obvodní je schopný zhodnotit, jestli je to komplexní problém, to znamená, že je problém i s prolapsem, i s inkontinencí, a může pak ji odeslat na správné pracoviště. Protože ten samotný prolaps nemusí mít úplně souvis s inkontinencí. Inkontinence může být samostatný problém. Tak stejně jako prolaps může být samostatný problém, ale taky můžeme spolu souvis. Pokud ten gynekolog zjistí, že pacientka nemá prolaps, tak jsou dvě možnosti řešení. Může odeslat za urologem, anebo taky za urogynekologem. Jediná nevýhoda toho urologa je ten, že ten neřeší ten prolaps, ten může řešit jenom urogynekolog. Takže v případě, že žena má i ten pokles, ten prolaps, je lepší, když navštíví urogynekologa.
0: A dá se to jednoznačně tedy diagnostikovat, že je to ta urologická inkontinence stresová, nebo zase zapomínám na tu druhou...
1: Urgentní.
0: Nebo urgentní, a že to vyřeší urolog. A dá se jednoznačně odstínit, že tady je příčinou i té inkontinence ten prolaps, ten sestup?
1: No, to je právě velmi dobrá otázka. Jak jsem už říkal, ten prolaps nemusí mít tu příčinu, ale pokud má pacientka prolaps, je nutné primárně vyřešit ten prolaps a až pak řešit potíže s tím močením. Ta diagnostika, jestli se jedná o urgentní nebo stresovou inkontinenci, pak stanovujeme na základě dalších vyšetření. Jak jsem říkal, to řešení není jednoduché a mnoho to trvá několik let. My samozřejmě s těmi urologama spolupracujeme. Ten urogynekolog pečuje vlastně jenom o ten dolní močový trakt, to znamená o tu močovou trubici, močový měchýř. Když to pak inkontinence může být komplexnější, způsobená neurogenními potížemi, co se týče stran páteře a podobně, a to už pak řeší urolog.
0: Co se to děje při sestupu prolapsu? On vlastně sestoupit může v podstatě v uvozovkách kde co, v té pánvi, v tom břiše, v těch útrbách?
1: V podstatě prolabovat může přední poštění stěna, která se potáhne močový měchýř, tomu říkáme ta cystokéla, pak může prolabovat zadní poštění stěna, která se potáhne konečník, tomu říkáme rektokéla, a pak může prolabovat samotná děloha, nebo poševní pahýl po odstranění dělohy, protože spousta žen si myslí, že když nemají dělohu, tak nemůže mít prolaps. Aha. Takže vlastně vypadává ten poševní pahýl. Ten prolaps může být čistě len v tom jednom kompartmentu, to znamená tím předním, zadním nebo tím vrcholovým, tím apikálním, nebo to může být kombinace dvou, nebo dokonce komplexní prolaps, kdy prolapují všechny tři kompartmenty.
0: Může a nemusí se projevovat, může být symptomatický, projeví se, má projevy, pozná to gynekolog, urogynekolog, anebo žena samotná, uživatelka, pacientka, klientka, ale nemusí to poznat, anebo když to pozná, nemusí to vlastně klidně i celý život vadit?
1: Přesně tak. Ten pokles i mírnějšího typu může být buď symptomatický nebo asymptomatický a někdy ta žena už len mírný pokles pociťuje. Pak naopak máme pacientky, které mají komplexní prolaps, který jim vůbec nedělá potíže, takže vůbec nechtějí řešit. Skutečně záleží na těch symptomech, co se týče toho močení, to znamená inkontinence nebo naopak nemožnosti se vymočit, nebo stran stolice, kdy skutečně i při tom vyprázdňování mají někdy ty pacientky potíže. Další věc, spousta žen má prolaps, který je len mírný. To znamená, pokud ty části nezastupují ven z poštěního vchodu, ty ženy nepocitují žádné potíže. A naopak, ako náhle už to překročí tu hranici toho poštěního vchodu, ty sliznice nebo ten děložní čípek se dostane ven a tam už nastávají dost často právě ty potíže, protože ty sliznice už začínají být vysušené, začínají tam být oděrky a ty ženy to skutečně pociťují i v tom běžném životě.
0: Podívali bychom se do těch útrob, nebo pak, když se tam podívá gynekolog svými možnostmi, tak tam se utrhne, urve něco, povolí tam něco?
1: A v podstatě jednoduše řečeno je to porucha toho pánevního dna. U toho porodu se kupříkladu může utrhnout ten pánevní sval. Ono to není jenom sval, je to spoustu svalů. ale my tomu říkáme všeobecně ten pánevní sval. Tam se to dá vyšetřit na základě ultrazvuku nebo kopčíkaru magnetické rezonance, nebo dokonce i samotným vaginálním vyšetřením pohmatem gynekolog může určit stavu toho pánevního dna. Ale standardně ty ambulanci, ten obvodní gynekolog už tyhle detaily neřeší a odešle pacientku na nějaké speciální pracoviště jako k nám.
0: A určitou úroveň, určitou fázi pozná ten ambulantní gynekolog,
1: pozná.
0: Gynekolog nejbližší.
1: Samozřejmě pozná. Mm-hmm. Ten prolaps ten gynekolog vidí.
0: Mm-hmm. Žena nemusí mít až takové stádium, že to vidí, že opravdu něco vyhřezá ven z těla.
1: To je to, o čem mluvím. Ten gynekolog ten výhřez vidí, on mu může informovat, ale pokud nemá symptomy, tak to řešit nebude. Mně se dokonce párkrát stalo, že mi přišla pacientka do pohotovosti, že se tam něco nahmatala a byla vylékaná z toho, jestli se nejedná o nějaké zhoubné onemocnění. A přitom to byl jenom obyčejný ten výhřez. Ono to tam nebylo ze dne na den. Ono skutečně někdy ten pokles vzniká několik let, ale taky to může být i řádově v týdnech.
0: A i velmi náhle při nějakém úkonu, třeba
1: může,
0: fyzickém?
1: Může při nějakém fyzickém úkonu, může se v momentě to utrhnout a ono už len ten kousíček, ono to vtedy bylo schované vevnitř, teďka to vyleze kousíček ven a ta pacientka ako náhle se to ve sprše nahmata.
0: Jenom se to posunulo a teď už to vidí, hmata.
1: Ano, hmata, tak zjistí, že je tam nějaký problém. Jak říkám, většinou se to řeší dlouhodobě, že ten prolaps vzniká dlouhodobě, to znamená, je o tom informovaná, že ano, teďka ten pokles už máte, ale ještě není nutné ho operačně řešit, ještě se to dá jako příkladu spravit rehabilitací. A pak už, když přijde tomu gynekologovi, tak řekne, jo, dělá vám to potíže, je na čase to řešit buď operačně, nebo respektive na té vyšší odborné úrovni specializovaného centru.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vypadá to, že bychom mohli zrovna i lecos vysvětlit a dovysvětlit. Snad k tématům urogynekologickým. Teď rovnou vítáme ve vysílání někoho z vás, kdo voláte. Už jste s námi, dobrý den.
2: Dobrý den,
1: dopoledne.
2: Tady Jarmila Skrnová, zdravím pana primáře. A chtěla bych se zeptat, na internetu běhá hodně léku a je to zaštítěné i určitými lékaři, možná, že to je ta umělá inteligence, ale chtěla jsem se zeptat, je to pravdivé, nebo tomu nemáme věřit vůbec.
1: Jestli jste v obraze, pane primáře, k čemu by měli sloužit tyto preparáty, ačkoliv je nemusíme jmenovat a konkretizovat, a jestli třeba se používají v té urogynekologii při konzervativním medikamentozní léčbě nějaké?
3: Takhle, víceméně, tyhle všechny preparáty, já jsem očním velice skepticky. Je to samozřejmě, ta žena poprvé může vyzkoušet tuhle možnost, ale za mě i ty studie dokazují, že ty účinky jsou skutečně minimální, respektive pomůžou minimálně. Já bych sem spíše doporučoval každé takovéhle pacientky, která už chce řešit ten problém, skutečně navštívit odborníka, protože máme spoustu léků, které jsou plně hrazené pojišťovnou a ten efekt skutečně mají.
1: A tady by se jednalo asi o nějaké fitopreparáty, doplňky stravy?
3: Jak říkám, nedá se s tím nic pokazit, ale já si myslím, že v většině případů ani nic nepomůže. A to mám zvláštní zkušenosti, že ty pacientky chodí, ty preparáty jsou relativně celkem drahé a naozaj ten efekt je minimálně, dokonce někdy i nulový.
1: To říkáte pěkně, no ale je to naozaj, říkáme i v češtině, je to naozaj tak. Ale jaký efekt, na jakou inkontinenci by mohly mít ty léky, na jaké bázi pracují? Vyberte nějaký účinný preparát, tedy opravdu lék.
3: Ku příkladu, stresová inkontinence je inkontinence, která se řeší v 95% operačně. Tam i naše léky speciální mají malý účinek. To znamená, pokud si pacientka na tu stresovou inkontinenci, to znamená inkontinenci unik moči při kašli, kýchání, běhu, chůzi do schodu, tak tam ty léky absolutně nepomůžou, ani ty naše většinou. Na tu urgentní inkontinenci můžou způsobovat sklidnění toho močového měchýře, můžou způsobovat relaxaci toho svalu, toho močového měchýře a můžou minimálně pomoct. Ale jak říkám, z vlastní zkušenosti, ty preparáty jsou drahé a efekt je minimální.
1: A teď opravdu ty léky na předpise, myslel spíš.
3: Ano, tam je ta,
1: kde zabírají? U té urgentní
3: inkontinenci právě léčíme medikamentozně, primárně. Tam ta operační léčba je minimální. A tam ten účinek těch léků je momentálně na trhu spousta. Někdy to fakt funguje systémem pokus omyl, protože u každé pacientky ty léky fungují na různých mechanismech účinku, mají účinek na různých receptorech, takže tam taky někdy to nastavení léčby trvá chviličku. Ale tam ta úspěšnost léčby té urgentní inkontinence je skutečně vysoká.
1: Ale velmi individuální.
3: Je to individuální, ano. Té urogynekologii všeobecně, co se týče toho poklesu inkontinence, je nutný fakt ten skutečně individuální přístup, takzvané to řešení ušit to na míru, ty samotné pacientce, protože ta pacientka může mít kombinovanou inkontinenci, může mít i stresovou, i urgentní. A tam pak samozřejmě tu léčbu je nutné nastavit správně.
1: Vy asi operujete hodně, vy jste také chirurg v gynekologii, urogynekologii. Jaká jsou ta operační řešení, ty operační možnosti, ty chirurgické?
3: To chirurgické řešení, teď se jedná o chirurgické řešení prolapsu nebo inkontinence?
1: Opravdu těch urogynekologických, takže tam opravdu budou hrát roli ty orgány ženy v té pánvi, ta gynekologie. Tak co tam řeší chirurg, urogynekolog?
3: V první řadě, když přijde pacientka, má i prolaps, je nutné vyřešit prolaps a až pak řešit, jestli už medikamentozně nebo operačně, tu inkontinenci.
1: To nezabere zkrátka to vyřešení toho prolapsu?
3: Někdy ano.
1: Ano.
3: Někdy ano, ale zkušenosti nám ukázaly, že někdy se řeší prolaps i s inkontinencí zároveň a není to úplně správně, protože buď ta pacientka absolvuje zbytečnou operaci, tu antiinkontinenční, anebo naopak se nám to mnohem víc komplikuje. Takže momentálně ten postup náš je, že vyřešíme prolaps a nějaké 3-6 měsíců po té operaci začneme řešit ten problém s tím únikem moči. On se může vyřešit i tou operací toho prolapsu.
1: A prolaps jakými zákroky?
3: Prolaps. Teďka v posledních 30 letech skutečně byl velký boom operačních technik. Ty operace zásadně dělíme na dvě. Jedna je takzvané native tissue repair, kdy použijeme jen vlastnou tkáň ty pacientky. Tam výhoda téhle operace je, že nepoužíváme žádné jiné implantáty, cizorodý materiál. Nevýhoda je, že už operujeme s méně cenou tkáňou. To znamená, šance recidivity, šance, že se to vrátí, je vysoká, někdy 40-80%. Druhý typ operace je s použitím implantátu, kde se vlastně implantuje takzvaná síťka. Ona nahradí ty méně cenné tkáně té pacientky. Výhoda je, že skutečne recidivita se udáva v 3, maximálne 5%, ale taky môžu vystať komplikácie z toho umělého zavedeného materiálu do tela ty pacientky. Tam taky vznikl obrovský boom tých vaginálnych operatív, kde se zavadili ty vaginálne síťky. Teďka postupne od tých operácií ustupujeme, dokonce spoustu států ich zakázalo. Ale stále máme zlatý standard toho přístupu k operatívie prolapsu, je tzv. Sacropexe. Děláme to laparoskopicky nebo roboticky.
1: Pokud by si chtěli vyhledat sacropexe nebo sacrokolpopexe, tam bude rozdíl?
3: Sacropexe je všeobecně zafixování, jestli už dělohy nebo poševního pahýlu k vazům, které se nachází v oblasti křížové kosti. Proto sacropexe. Můžeme použít uteropexe, což je fixace dělohy, nebo kolpopexe, což je vlastně fixace pochvy. Protože spoustu žen, jak už jsem vzpomenul, mají výhřez i toho poševního pahýlu. Je to operace, která je, jak říkám, zlatým standardem. Nejsou tam ty komplikace, které nám způsobovaly ty síťky, které se implantovaly vaginálně. Jediná nevýhoda téhle operace, že je relativně náročná, dlouhá a složitá. Což
1: ale s efektem.
3: S efektem nejvýbornějším.
1: No tak, tak to jsme rádi.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a ve čtvrtek mezi 10. a 11. mimo prázdninové měsíce premiérově živě vysílané kontaktní poradny Apatika Českého rozhlas Olomouc. Teď ale vítáme ve vysílání po telefonu paní posluchačku a pan primář porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice Agel Přerov urogynekolog, pan doktor Vladimír Boháč vás poslouchá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prostějova. Prosím vás pěkně, pane primáři, mám k vám dotaz. Mým gynekologem mě byla nabídnuta nějaká terapie, přelomová léčba inkontinence a jmenuje se to Emfila. Chtěla bych se zeptat, jestli byste mě to doporučil, nebo co to je, nikdy jsem o tím neslyšela, tak bych tě ráda poradila.
2: Je to v podstatě léčba magnetickou rázovou vlnou. Aha. Není to úplně novinka, ale k nám se dostalo už aj teďka, dokonce i v nemocnici Přerov to nabízíme. Je to léčba, kdy se aplikuje magnetická rázová síla o síle 1,5 až 3 tesla, a která způsobuje to, že to pánevní dno se zpevňuje. Tam záleží i skutečně ta indikace, to znamená, jaký typ ty inkontinence máte, a taky je důležité, v jakom stave máte to pánevní dno. Takže někdy je lepší fakt skutečně navštívit toho odborníka. Já vždycky říkám rehabilitace alebo metody takového typu, s nima sa nikdy nic nepokazí. Ako posílení toho pánovního dna, jestli už to magneticko-rázovou vlnou nebo cvičením.
0: Nebo cvičením
2: fyzioterapii, která taky ale je specializovaná v té urogynekologii, s tím se nikdy nic nepokazí a skutečně možná, že se nám oddělali ten problém operační, nebo dokonce se může úplně vyřešit. A může se stát, že vůbec to nepomůže.
0: Zase individuálně pro některou ženu by stačilo cvičení. Takže konzervativní terapie. Určitě. I bez léků, vlastně i bez zákroku.
2: Určitě. My dokonce i k tomuto se snažíme směřovat ty pacientky, protože jakýkoliv operační zákrok už je zásah do toho těla. To znamená jít od toho nejmenšího pro ten váš organismus. To znamená, jak říkám, cvičením nebo tímhle tímto rehabilitací nebo magnetem se nic nepokazí.
0: Gynekolog paní posluchačky viděl, jaký je stav, ano. Takže tohle to doporučil zkusit.
2: Určitě.
0: A zkusit to může paní posluchačka.
2: Ano, a určitě s tím nic nepokazí.
0: Je to rázová vlna, no asi známý princip.
1: Za ty peníze, které potím. No, dobrý. Děkuju vám za radu a nashledanou.
0: To je důležitá věc. Mě tady vyběhl na internetu a posluchačky se možná dohledávají, když už jsme řekli ten správnější název, že se k tomu vyjadřují třeba k úhradám zdravotní pojišťovny, jak to je, třeba je, znáte to z praxe, ta rázová vlna na pánevní dno.
2: Takhle teďka tohle všechno ku příkladu u nás je hrazené z zdravotního pojištění. Dokonce i ta rehabilitace. Já bych chtěl teďka podotknout, že vůbec ta rehabilitace je cílená urogynekologická a je lepší, když to dělá odborník, protože většina žen může rehabilitovat doma podle internetu a podobně. Mm-hmm. Ale je prokázáno, že polovina žen není schopna správně udělat kontrakci toho pánevního svalu, tak aby to mělo efekt. Proto je lepší vyhledat speciálního fyzioterapeuta, který cíleně cvičí s tou ženou a dokonce i vaginálně vyšetřuje a zhodnotí, jestli ta žena správně dělá kontrakci toho pánevního svalu.
0: PTL, Emsela, elektromagnetické křeslo, komplexní řešení lehké a středně těžké formy stresové inkontinence, píše jeden ze zdrojů na internetu. Vy s tím tedy opravdu zkušenost máte a tak si možná ženy mohou spíš obvolat, obepsat, zjistit si, kde se třeba za to platí horentní suma a kde to platí pojišťovna. To by možná nebylo špatné.
2: Je tam někdy problém, že skutečně to musí indikovat ten urogynekolog. Když má žádanku od paní
0: a o toho... A pak je to jasně úhrada pojišťovny?
2: Ano, tak je to u nás, jak říkám, pokud je ta žádanka od nás, tak i ta rehabilitace, i ta magnetická léčba je kompletně na pojišťovnu.
0: Takže jenom pozor na tyto rozdíly, ano. Že zkrátka někde komerční pracoviště zkrátka si může účtovat i za toto poplatek.
2: A co se týče ty magnetické rázové vlny, tak skutečně posilní pánevního dna bylo prokázáno, že má vliv i na tu urgenci. To znamená nejenom na tu stresovou inkontinenci. Všeobecně, pánevní dno, když funguje tak, jak má vliv na močení jak u té urgence, jak u té stresové inkontinence.
0: Tak za chvilinku se ještě vrátíme s panem primářem Vladimírem Boháčem právě hodně k té urogynekologii, ale taky k dotazům třeba písemným.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: V Českém rozhlase Olomouc pan primář Vladimír Boháč, porodnicko-gynekologické oddělení nemocnice Agal Přerov, dnes ve vysílání. A teď urologie, urogynekologie. Dobrý den, mám dotaz, píše paní posluchačka. Dlouhodobě mám únik moči při kašli, rychlé chůzi, běžet si ani netroufám. Při vyšetření u urologa bylo všechno v pořádku. Prosím, diferenciálně diagnostikujte.
2: Podle toho, co paní píše, tak se skutečně jedná o stresovou inkontinenci. Stresová inkontinence je skutečně možné diagnostikovat na speciálním pracovišti, kde se vlastně zhodnotí to pánevní dno a zhodnotí se ten pánevní sval, co provádí vlastně urogynekolog. Urolog se tomuto přímo úplně nevěnuje. Podle těch symptomů, co paní udává, tak se jedná skutečně o stresovou inkontinenci, kde operační léčba má naozaj vysoký efekt. Takže za mě, pokud urolog to nechtěl řešit, i když tenhle typ inkontinence urologové řeší, tak bych vyhledal urogynekologické pracoviště a obrátil se na ně.
1: Co bude následovat tam?
2: Tam, jak jsem říkal, proběhne trošku odbornější vyšetření. To znamená, většinou se doptáme detailnějšie na únik ty moči, v jaké intenzitě je, jak často a právě při jakých příležitostech ta moč uniká. Pak si doděláme odborné vyšetření, které není úplně nutné, ale hodně nám řekne o zbytku těch močových cest. Je to takzvané urodynamické vyšetření, kde se kontroluje.
1: To si taky známe z urologie, že?
2: Ano.
1: Urodynamika.
2: Ano, taky to dělají urologové, kde my vlastně kontrolujeme kapacitu toho močového měchýře, kolik ten močový měchýř snese, než se samovolně kupříkladu stáhne. A taky si hlavně zkontrolujeme, jak funguje močová trubice a jak funguje samotný svírač. Na základě ještě dalšího toho ultrazvukového vyšetření 4D, kdy my si zobrazíme to pánevní dno, dáme dokopy tu diagnózu a určíme správnou léčbu.
1: A kdy je potřeba pak chirurgický zákrok a kdy vlastně potřeba na ní? Vy jste říkal, že to bychom ještě mohli pojednat, pokud to lze.
2: Takhle, ta stresová inkontinence i u tohle pacientky by se dala řešit rehabilitaci toho pánevního dna. Tam právě záleží na té intenzitě.
1: Protože tak promiňte, tak abychom ještě něco stihli taky k této konzervativní fyzioterapeutické samo, možná i léčbě, k těm cvikům. Kegla budou znát, kegelové cviky.
2: Ano.
1: To je ta cesta, to se mohou najít
2: posluchačky.
1: A třeba preventivně, třeba od raného věku.
2: Klidně. To je to, co prostě říkám, cvičením ještě nikdo nic nepokazil, aspoň ne cvičením tohohle z toho typu.
1: Jakých třeba cviků se vyvarovat, jestli znáte z praxe, přijde pacientka, no já jsem cvičila to a to, teda a jednoznačně vidíte, že toho ten princip není, takhle se pánevní dno teda neposiluje.
2: To už, jak jsem říkal, jestli dělá správně tu kontrakci, podle toho návodu se těžko určuje bez toho vaginálního vyšetření. To znamená, jestli to cvičení nemá efekt, tak je skutečně nutné najít toho odborníka. Pokud má efekt, tak nejspíš se ho cvičí správně.
1: A tedy zpátky k tomu, kdy je nutno, kdy není nutno řešit. Pak nějakým zákrokem?
2: Tam jsou právě ty situace. Jsou extrémní situace, když skutečně ty pacientky mají ten únik, dáme tomu u toho extrémního kašlu, když jsou nachlazení a podobně, nebo ví, že teďka se budou zasmát, tak jsou schopni stáhnout ty svaly a tomu úniku zabránit. A pak, když už ta inkontinence je v pokročilém stadiu, tak skutečně nemají kontrolu nad tímhle s tím, ani tím, že stáhnou svaly toho pánevního dna. A pak už je právě na místě ta operační léčba, operační řešení.
1: Já jsem byl překvapen, že různá pracoviště, i ta urogynekologická, jak když se chci objednat do ambulance, tak potom možná k zákroku, mohou mít opravdu velmi, velmi roztodivné, rozličné, různé, rozdílné, už jenom objednací čekací doby. Teď se nám možná zvedne a změní se ta čekací doba. Vy jste mluvil asi do ambulance urogynekologické o snad jenom v horizontu týdnu.
2: Horizontu jedného, dvou týdnu není problém dostat u nás termín na to první vyšetření a pak samozřejmě záleží, kolik dalších těch vyšetření je nutné. Na ty vyšetření se skutečně nečeká víc než měsíc a dokonce i pokud se dopracujeme k ty operační léčbě, ty operační výkony jsme schopni taky provést do jednoho měsíce.
1: Vy jste z nemocnice Agel Přerov. Je ta urogynekologická ambulance specializace více rozšířená, víte, v regionu o dalších dostupnějších, podle toho, kde odkud posluchačky jsou, pracovištích?
2: Pracovištích určitě. V Olomouci je zopár urogynekologických ambulancí a hlavně myslím, že ve všech těch větších městech ty urogynekologické centra jsou. Dokonce existuje naše stránka odborné společnosti urogynekologie. Je to com, ne CZ, a tam je mapa kompletně s všema ambulancem a vůbec aj nemocničními zařízeními, které se specializují na urogynekologickou léčbu.
1: urogynekologie.com a mapa pracoviště, tam něco takového.
2: Tam je to na vás vyběhne.
1: Tam se lze objednat.
2: To je stránka naše odborné společnosti.
1: Zjistit ty termíny a tak dále a tak dále. Třeba do zrovna pracoviště, pod které spadá a které vede pan primář Vladimír Boháč. Důležitá ještě nějaká Zpráva, poselství na závěr. Nadechoval jste se?
2: Ani ne.
1: Tak vám přejeme krásný den. Pozdravujte moc posluchačky, které zdravíme také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je to řešitelné pro ty, kdo zapnuli ne začátek, ale až konec urogynekologické poradny a patika Českého rozhlasu Olomouc. Je to řešitelné. Efekt tam je, ano?
2: Ano.
1: Hodně štěstí, hodně dobrých zkušeností lékařům, ale také pacientkám a třeba zase někdy příště u nás poradně a patika Českého rozhlasu Olomouc, pan primář Vladimír Boháč. Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: je výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vodohospodáři v Litovli zkouší vyřešit zápach ze solární sušárny kalů. Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. V Jesenických lázních dnes začínají charitativní kinoprojekce. Odpoledne bude oblačnost s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Na výrazný zápach si stěžují lidé z okolí solární sušárny kalů v Litovli. Město ji zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod, jako druhé v republice. Problém se zápachem by mohla vyřešit korejská technologie, která se teď bude v sušárně testovat.
4: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapáchá?
5: Já to žumpu. Zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
6: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Kvůli zápachu se teď v areálu bude testovat technologie elektrické osmózy, říká jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
7: V Evropě jsou 4 zařízení, které jsou, je možné si zapůjčit, takže my máme vyjednáno někdy v srpnu nebo v září, že to tady budeme někdy měsíc a půl zkoušet.
6: Město taky kvůli řešení zápachu plánuje stavbu bioplynové stanice z Litovle. Josef Čermák, Český rozhlas.
2: Sněmovna by měla projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna. Řekl to ministr a šéf poslanců motoristů Boris Šťastný. Prezident Petr Pavel své veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Na hřišti v areálu Pryznicových lázní v Jeseníku dnes začíná série filmových projekcí. Začátek je vždy ve 21 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného organizátoři věnují na dobročinné účely. Dnes diváci uvidí snímek Moře na dvoře. Více kulturní referentka lázní Věra Regnerová.
8: Bude po dobu 4 večerů probíhat vlastně až do nedělního večera. Od 9 hodin se vždy promítá nějaký konkrétní film, ale důležité je, že vstupné jako takové není vybíráno a je pouze dobrovolné, a to na dobročinné účely prostřednictvím konta Bariéry Charty 77. Sport.
2: Olomoucký kordista Jakub Jurka bude mít na mistrovství světa českého parťáka. Z kvalifikace totiž do hlavní soutěže v Hongkongu postoupil jeho reprezentační kolega Martin Rubeš. Jurka měl jako 10. muž světového pořadí účast jistou. 29-letý Rubeš prošel skupinovou fází suverénně bez jediné porážky.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě proměnlivou, převážně velkou oblačnost s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D55 v Olomouci od 1. kilometru v Holici až ke 3. kilometru u Velkého Týnce. Provoz je tam převeden do protisměru kvůli pracím na silnici.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Mimo jiné dobročinná filmová projekce, prázdninové promítání pro dobrou věc, pro charitu v krásném lázní pěkně na kopci v Jeseníku. No a v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a v Kaleidoskopu příspěvků. Benefiční večer, kde se elegance setkává s lidskostí. To je vlastně už tradice. Olomoucká dobronoc, jejíž druhý ročník se ladí a připravuje. Teď v létě a možná i v horkách pomáhat se bude stejně jako loni dětským pacientům fakultní nemocnice Olomouc. A chystá se to spíš na podzim, ale my ty plány ještě naznačíme a prozkoumáme. Stejně tak, jako se prý naučíme létat, to je shoda náhod a okolností, bude tady klasika písnička Learning to Fly Toma Pettyho za pár

0: Chlapatá,
1: nohatá, ale občas i přemýšlivá, zasněná a zamilovaná. Zmínila to kdysi v rozhovoru pro Český rozhlas Olomouc. Taková byla malinká a mladá Maruška Rotrová na Ostrasku. 11 hodin, 12 minut a za chvilinku možná i třepetatá. Bude to tak jako různě poletovat teď a nad hlavou možná bude létat i rock'n'roll, jak zpívá jiná klasička z tohoto kraje. 11 hodin, 12 minut. Míříme na kopeček, tvoreček a kopeček. Který tvoreček? Jeden létavý. Budeme se učit letat i v písničce za chvilinku od jednoho rockera zase, Learning to Fly. No a teď už navštívíme v seriálu, kterým oslavujeme 70. Olomoucké zoo u nás v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně pavilon netopírů. Ovšem, bude to pravý netopír, prozradí Aleš Spurný a jeho průvodce Pavel Javůrek.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
3: Vstoupili jsme do tmy, nad námi něco léta, teď přímo nad hlavou mi proletěl.
4: To, co vám proletěl nad hlavou, je Kaloň Rodriguezský. Název tohoto pavilonu je pavilon netopírů, ale tady vlastně žádní netopíři nejsou, protože Kaloni nepatří mezi netopíry, sice patří do stejného řádu, kterému se říká letouni, ale to tohoto řádu patří spolu s netopíry, vrápenci a ještě dalšími zástupci, ale přímo netopíři to teda nejsou, ačkoliv vypadají teda jako netopíři.
3: Vypadají jako velcí netopíři.
4: Tak, hodně velcí netopíři, ale mají řadu takových anatomických odlišností na svém těle, kdy třeba u netopíru se obecně ví, že netopíři umí používat echolokaci, oni vydávají zvukové vlny, které se odrazí třeba o nějaký předmět, typicky třeba nějakého hmyzáka, nějakou můru, a vrací se to k tomu netopírovi zpět a on díky tomu lokalizuje, kde ta kořist je. To ti kaloni úplně nedělají, s výjimkou teda snad jednoho nebo dvou druhů. U kaloní, myslím, echolokuje kaloň egyptský a to je dané tím, že obývá jeskyně, ale většina ostatních kaloňů žije v korunách stromů. Takže oni se spíše orientují zrakem, což je i patrné, když se potom na ně třeba podíváte tady někdy u nás zoo, tak si všimnete, že mají velký oči.
3: Kde žijí?
4: Je to zvíře typické pro v podstatě jako tropické oblasti, rovníkové. Tenhle ten konkrétní kaloň Rodriguezský, nebo taky kaloň zlatý, to je jeho synonymum, tak ten obývá ostrov Rodriguez, to je ostrov, který se nachází nedaleko ostrova Mauricius, kam se třeba cestuje na dovolené. Díky lidské činnosti se tvář toho ostrova měnila a ta zvířata postupně přicházela o životní prostor. Velmi se o záchranu tohoto druhu zasloužil přírodovědec Gerald Darrell, který byl jednak významný spisovatel, ale taky zoolog a zakladatel zoologické zahrady v Jersey. Získal první zvířata do chovu ve své zoologické zahradě a následně se rozšířili napříč zoologickými zahradami po celém světě. My tady máme cirka teď asi 50 zvířat a máme jednu z největších skupin v Evropě.
3: Visí tam nějaké listí?
4: Kaloni jsou totiž v podstatě rostlinožravá zvířata nebo plodožravá, si můžeme říct. Žerou tady v zoologické zahradě nejrůznější ovoce, také zeleninu, některé listy rostlin, anebo třeba i jejich květy, takže jsou to bíložravci.
3: A když zrovna nežerou, tak tady visí a jakoby si protírají křídla?
4: Oni se jednak jako čistí samozřejmě takhle vzájemně, taky někteří z nich možná mají na sobě mláďata, což se mi zdá, že zrovna tady na tomhle zvířeti možná visí i mládě na těle samice, tak ho asi zrovna kojí. Oni neustále něco vymýšlejí, pořád tam lezou, šplhají po těch větvích, po závěsných prolézačkách, anebo můžou právě proletovat volně nad vašimi hlavami, což jsme i před chviličkou viděli. Ta skla, která tu máme, jsou v podstatě jenom do půlky. A nebojte, jako nikomu se nezaplete do vlasů, on vás samozřejmě vidí a dokáže se vám vyhnout. Jediné, s čím se můžete setkat, že on vás může potřísnit svými buď exkrementy, nebo močí, což se jako může stát, ale není to nic dramatického.
3: Jsem tady po několikáté, ještě se mi to nestalo, tak ale uvidíme. Jak přelétají, tak v letě je to příjemné, že nás tak ovívají. Dělají to záměrně? Nalétávají na nás?
4: Ne, nenalétávají na nás, ale jde o to, že v tomhle pavilonu funguje převrácený světelný režim, kdy v tuto chvíli tady je prakticky noc. A to je doba aktivity těchto zvířat.
3: Když jsme říkali, že jsou větší než třeba naši netopíři, tak jak velké mají rozpětí křídel?
4: Tak třeba okolo 70 cm, když to jako natáhnu. 60-70 cm možná tenhle ten kaloň má.
3: A už na mě co si přistálo.
4: Na mě taky.
3: Tak jsem křičel, že se mi to ještě nestalo, ale nějak to nezapáchá teda zatím.
4: Není to nic hroznýho.
3: Z Olomouce Svatého kopečka, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A hlavně to zdraví přejeme také o prázdninách, a to posluchačům všeho věku u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď v 11.24, 23. pěkného, krásného prázdninového červencového dne. Naděje, která trvá s tímto motem z letos na začátku října, bude v Olomouci konat druhý ročník benefičního gala večera Dobronoc. Nabídne bohatý program plný koncertních vystoupení, módních přehlídek a aukcí věnovaných předmětů. Vítěžek bude stejně jako loni při prvém ročníku pomáhat hospitalizovaným dětem pacientům.
1: Dobronoc vznikla tak, že jsme se rozhodli, že chceme pomáhat, a ta pomoc pro nás neměla znamenat to, že hodíme na ulici do kasičky někomu pár korun, ale že vlastně chceme tu pomoc trošku zviditelnit, umocnit tím, že zorganizujeme hezký společenský večer, kde všechno posuneme na vyšší společenskou úroveň.
2: Vysvětluje Tomáš Broda, přidává se Jakub Labounek, který byl už i u toho loňského prvního ročníku.
3: První ročník se nám vyvedl, vybrali jsme 270 tisíc korun na nemocné děti na hemato-onkologické oddělení při fakultní nemocnice Olomouc. Když jsme se spojili s organizací Šance Olomouc a peníze pak se rozdělí mezi jednotlivé pacienty.
2: Jak tedy bude vypadat 10.10. druhý ročník Dobronoci?
1: Program se vymýšlí hodně dopředu a opravdu ho vymýšlíme takovým způsobem, aby byl atraktivní pro tu veřejnost. Teďka můžu zmínit, že třeba bude zpívat Berenika Kohoutová nebo Pekař. K naší velké radosti přijmul pozvání římskokatolický kněz pan Zbigněv Čendlík a celý to bude moderovat Mirek Šimůnek, výborný herec, takže budeme rádi, když to posluchači uvidí i naživo.
2: Mimo jiné si návštěvníci mohou prohlédnout také modely olomoucké návrhářky Šárky Ordošové. Přispět se, Jakube, dá tou účastí na tom večeru nebo i jinou formou?
3: To účastí, to je vlastně pro nás primární, že veškerý výtěžek jde na ty nemocné děti, ale zároveň i na té akci samotné bude probíhat aukce, takže i to se k tomu přičítá.
2: Aukce čeho?
3: Aukce různých předmětů, například minulý rok jsme tam dražili obraz, nějaké šperky či třeba dres Davida Krejčího, ale letos to bude opět něco podobného.
2: A cílíte opět na pacienty v hemato-onkologické kliniky?
3: Určitě, tady ty naše malé bojovníky podpoříme.
2: Máte zpětnou vazbu? Víte, na co se peníze, které získáte, použijí?
1: Zpětnou vazbu máme, spolupracujeme, co se týče peněz, s obecně prospěšnou společností Šance Olomouc. Po té samotné benefici peníze dáme Šanci a Šance už potom rozhodne, který pacient je v tu danou dobu potřebuje úplně nejvíc. A to je pro nás důležité.
2: Dobronoc po druhé se koná 10.10. Řekněte podrobnosti.
3: Ano, akce se letos koná 10.10. v Mercedes-Benz Moravia Olomouc. Začíná v 5 hodin, bude zhruba asi 4-hodinový program. Přesto je tam náš další projekt a zároveň se tam lidi můžou těšit na bohatou gastronomii.
2: Asi to není nafukovací prostor.
3: Nafukovací to není, zhruba 250 lidí se tam vleze. Minulý rok jsme měli plno, letos doufáme, že opět, a co přinesou další ročníky, uvidíme.
2: Podrobnější informace o Dobronoci s ročníkem 2026 najdete na stejně pojmenovaných webových stránkách. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsou prosím bratři ze Šumperska, opět Radeček, takže bratři Polákovi, ale i další kamarádi, ne z Mokré čtvrti, ale od nás z regionu, ten Radeček, Sekira a tak dál. 11 hodin 34 minut, to byla písnička Bratři, jsme bratři, ale vy jste rychlíci, nejenom po celém území regionu Olomouckého. Třeba paní Věra, no tak to byla bleskovka s tím vytočením telefonního čísla 221555444. Paní Věrko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, rychlík, blesk, vy jste rychlík, paní Věruško, vy jste rychlík.
1: Dobře.
0: Bezkonkurenční a takový zástup dalších telefonujících a měli jsme tady teď na to svědky, prosím, z vedení stanice. Hned to naskočilo, byla jste první, je to tak? No ale teď si to prosím nepokažte. Už vlastně není strašně moc velká plejáda čísel, teoreticky jich bylo 33, ale mnohá jsou obsazená a ty výhry vybrané, tak vyberte teď na poprvé, maximálně na podruhé, taky ještě pokud možno nějaké volné číslo 1 až 33. Paní Věruško, které?
1: No, zkusím 22.
0: Tak tady by ještě něco bylo a je to moc pěkné, protože hry od Alby, deskové společenské rodinné hry, a kratochvíle, jsou hodně vyhledávané, jsou hodnotné. Hra Alby Telepatie, pak ještě plátěná taška Českého rozhlasu Olomouc, a to je možná už takový bonus, protože jste říkala, že vy to prostě potřebujete tu výhru poslat, ať je to, co je to, protože se trošku přece jenom zdaleka. Takže rádi pošleme tentokrát i s plátěnou taškou, což bývá bonus, hra Alby Telepatie. Paní Věrušce, moc vám gratulujeme.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Krásná výhra a důležitý údaj číslo 22 už tedy také bylo. Bylo taženo, bylo vylosováno, bylo moc pěkné a hra Alby Telepatie zaznačíme v zápětí, zaznamenáme. Abyste si mohli zkontrolovat kdykoliv, také v klidu na webu olomouc.rozhlas.cz. Bude tam i paní Věrka.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Není to pták, ale ta rosa, ta vláha, ta se hodí kdykoliv v létě. Babské rady se hodit ti mohou též už za pár minut, ještě předpolednem v našem programu u nás v Českém rozhlase Olomouc. A mají totiž dneska konkrétně nabídnout jednoduché, velmi praktické ovšem tipy, kterak udržet ti déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Dešťovka se hodí, pomůže prý slám nebo dřevěné uhlí, ale až potom, co se vrátíme z hor.

0: Babské rady.
1: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

O těch krásách našeho regionu často rádi vysíláme. I vysílali jsme teď v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc, ale o kráse rád zpívá kde který zpěvák, tak třeba v zápětí You're Beautiful, to bude podsta dávám posluchačkám a hlavně jeho faninkám James Blunt, navíc má rád ta česká moravská děvčata, kdo raději tým, držím ti město 80. léta, tak je tady také správně ještě těsně před zprávami ve 12. No a krásy našeho regionu můžeme obdivovat i v nově instalované expozici centra Katovna, to je Jeseník, i tam se krátce vydáme už za chvilinku.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Na Libavé se koná dobrovolné vojenské cvičení středoškolských studentů. V informačním centru v Jeseníku začala nová interaktivní výstava s názvem Objev Jesenicko. Odpoledne bude proměnlivě oblačné, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka, teploty kolem 20 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Sněmovna by měla novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
2: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
3: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
2: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
4: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
2: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě Heřmanicích si 67-letý Vojtěch Zaremba odpiká ve vězení 15 let. Trest mu dnes potvrdil olomoucký vrchní soud. Podle rozsudku muž na Vánoce v roce 2024 ze žárlivosti zapálil dřevěnou zahradní chatku, ve které spali dva lidé. Oba se včas probudili a podařilo se jim objekt opustit. Ve výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku pokračuje dobrovolné vojenské cvičení studentů středních škol. Armáda ho pořádá s cílem přilákat do svých řad a aktivních záloh mladé lidi. Výcvik právě teď probíhá na střelnici v Přáslavicích, kde máme i reportérku Lenku Kratochvílovou.
5: Na výcvik k tankovému praporu do Přáslavic nastoupilo celkem 262 studentů, nejvíce v rámci jednotek pozemních sil. Po 3 týdnech výcviku je jich teď na střelnici o 20 méně. Domů se vrátili zejména kvůli zdravotním potížím. Ti ostatní ve výcviku pokračují. Dnes si na střelnici poprvé vyzkoušeli střelbu s ostrými náboji, a to z útočné pušky Bren a z pistole. Ty, kteří cvičení zdárně ukončí, čeká příští týden v pátek slavnostní nástup. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Novou expozici s názvem Objev Jesenicko si mohou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu, uvedla mluvčí tamní radnice Markéta Kaňová.
6: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přijdeme si tak prohlednout čiré modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů. Sport.
0: Cílem vrátit se v lize do elitní šestky a zabojovat opět o evropské poháry vstupují do nové sezóny fotbalisté Sigmy Olomouc. Představitelé klubu to uvedli na dnešní tiskové konferenci. V uplynulém ročníku hráli Hanáci na jaře play-off konferenční ligy, ale v nejvyšší domácí soutěži skončili na 7. místě. Do ligy vstoupí Sigma tuto neděli duelem v Jablonci.
1: Počasí.
0: Poledne čekejte na střední Moravě proměnlivou oblačnost, místy se objeví přehánky, a to především v Jeseníkách a na severu území. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka, večer dojde k ustávání srážek a ubývání mraků. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se střetla v obci Mostkovice na Prostějovsku v ulici generála Kraváka. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po
7: čtvrté v tomto prázdninovém týdnu začínají písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a telefony platí jako vždycky. Do studia volejte na linku 221 555 444 a SMSky pište na číslo 723 70 33 51.

0: Petr Spálený dospíval písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Eva Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás, pane Tomášku, zdravím a zdravím celý Český rozhlas, všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát paní Marušce, potom paní Růže Květušce z Bohutína, paní Tihlafikové, paní Tihelkové a servis pizzerie a pizzerii na Družstevní ulici. Vám děkuji za vyhledání písničky a těším se zase na další volání. Děkuji.
0: Zdravíme paní Evu do Krnova, přidáváme písničku naší nejmilovanější babičce Drahušce Koláčkové z Újezda. Za velkou lásku a obětavost posílá za všechny vnučka Lenička a manžel Bohuš. Věnování k našemu výročí s mojí kamarádkou Faninkou Pohořelskou z Nového Jičína. Slavíme 64 roku, co jsme se poznali, a také mám svátek, píše paní Liborka z Nového Jičína, které blahopřejeme a posíláme písničku.

0: Paní Ludmila z Doubravice na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát jenom tak dobré kávy po obědě panu Oldovi Cerákovi do Nemily, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěv, sousedce Lidě Jarolimové a Lidě Ziblové do Doubravice a paní Andulce Handelkové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká, z někde nashledanou Gotwaldovi.
0: A věrování přidáváme také kamarádovi Liborovi k dnešnímu svátku. Vše nejnej přeje Milda z Heroltic, dále Liborovi Přidalovi a Liborkovi do Skrbeně. Štěstí, zdraví a boží požehnání přeje maminka a babička. A svátek má také pan Libor Čunderla z Pňovic. Tomu vše nejlepší přejí Beátka a teta sestřeně.

Také další písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc má svá věnování. Posíláme ji buď to k svátku, anebo k narozeninám. Je to náš vnuk do červenky Liborovi Navrátilovi, také synovi a vnukovi. Hodně lásky, hodně úspěchů a všeho dobrého přejí rodiče, sestry, velká rodina ze Skřípova, Ludmírova a Červenky a Litovle. Potom je to věnování do Veleboře paní Marušce Potěšilové k dnešním 80. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody do dalších let strávených mezi přáteli a rodinou přeje paní Eva Potěšilová a Jarda. A ještě písnička do Bernardic paní Janě Chalabalové k narozeninám. Vše nejlepší, zdraví a štěstí přejí Dátka a Ruda od Hřiště.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
5: Jsou to písničky na přání a paní Anička nám volá z Olešnic u Bouzova. Dobrý den.
6: Dobrý den. Všechno vás srdečně zdravím. Dneska nechám zahrát vnučkám Bartovým na Bouzov. Dnes má krásných 22 roku Liška a v nedělo bude mít narozeniny její starší sestra Kateřinka. Milým děvčatům přeju, ať jim život přenáší všecko jen to dobrý. Především pevný zdraví a štěstí, také úspěche a lásko. Lásko celé rodiny a přátel. Ať mají kolem sebe jen dobrý lidi a anděl strážný, ať je chrání. Vám děkuju. Naschledanou.
5: Zdravíme, k Bouzovu písničku posíláme také k narozeninám paní Jarce Chalabalové z Bernartic. Vše nejlepší, dobré zdraví, štěstí, pohodu a splněná přání srdečně přeje paní Anička z Vápené. Strejdovi Liborovi Dopňovic, strejdo, hodně vajíček, ať ti snáší Vendulka a Růženka ze Strukova, blahopřejí.

0: Novák přispěl písničkou do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pan Zdeněk z Budišova nad Budišovkou je tu s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši, moc vám děkuji za vybranou písničku a chtěl bych ji poslat svému dlouholetému kamarádovi Robertovi Francovi do Hranic na Moravě. On má totiž dneska skvělé 64. narozeniny. Roberte, tak dovol mi, abych ti popřál pevné zdraví, hodně štěstí a ať se tě drží pořád stále dobrá nálada. Měj se moc hezky a vám, Tomáši, moc pěkně děkuju. Mějte se moc dobře. Naschledanou.
0: Přejeme k těm 64. Nám přidáváme písničku také paní Evě Dokrnová. Dávejte na sebe pozor, zdraví paní Květa. Pro naši milovanou a usnívavou Anešku z Lasců krásné narozeniny přejí maminka, tatínek a brácha Marťa. Máme tě moc rádi a jsme rádi, že nám děláš radost. A ještě věnování bráškovi a synovcovi Liborům Bláhovým z Velkých Losin. Vše nejlepší ke jmeninám z celého srdce přejí sourozenci z Bouzova.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát.

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to šej.
2: Byl to šej.
0: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
3: Čtvrteční písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Pan Tonda v Bedihošti nás poslouchá. Hezký dobrý den.
4: Gratuluji k nedělnímu svátku všem a nám. Kdo ví, zda bych se v ten inkriminovaný den dovolal. Měl jsem mamu Annu a tady sestru Annu. Jsou už napravdě boží. Písnička je určena k uctění jejich památky. Kež by nebeský otec jejich duše zachránil před pekelným ohněm. Píseň adresuji i sobě, neboť jsem se mamě v den jejich jmení narodil v roce 49. Prosím Boha Otce, aby se nade mnou smiloval a uzdravil mě z těžkých tělesných mocí. Olomouckém rozhlasu srdečně děkuje vdovec Toník Pospíšil z Bedihoště, rodák z Horky nad Moravou. Pane moderátore, nech se vám daří a máte pevné zdraví. Nashledanou.
3: Děkujeme, přejeme pevné zdraví panu Tondovi do Bedihošti a přidáváme písničku k narozeninám paní Drahušce Koláčkové z Újezdu u Mohelnice. Touto cestou jí přejeme zdraví, štěstí a stálý úsměv na tváři, píšou Lída a Pepa, všechna vnoučata a také Josef a Dana.

0: sobě.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. V písničkách na přání vítáme paní Lídu z Lichkova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Pane moderátore, já bych chtěla tu písničku poslat i vám. Potom kamarád z Lichkova Jarmile Faltusovej. Ta písnička je teda pro mě, pro Ludmilu Kulaxidisovou z Lichkova. A všem lidem, co jsou sami jako my. A to jsou páni nebo ženy. A moc krát vám děkuju.
1: Také děkujeme. A přidávám tu písničku také pro známé lidičky, také do domova důchodců ve Chválkovicích, zejména na pokoj 14 panu Pořízkovi, ať mu to dobře dopadne. Zdraví Helena z Nové ulice. Dále věnování Lidušce a rodině Gotwaldové, paní Lídě Síglové, Aničce Rosťové, Alence do Jeřmaně, Kájovi a Alence do Turecka, rodině Pitlíčkové, Navrátilové i Henrice. Všem posíláme pěkný pozdrav, píšou Joži a František.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spirituál kvartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Pokračujeme v písničkách na přání a zdravíme paní Julii Dopřerová. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne taky, zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila by zahrát Ireně Dohulina, ale zatím jsem ji ještě vůbec neslyšela v rozhlase. A taky Zdislavy a Lidušce Raclavice, Zdence v Prostějově, ať se jí daří dobře na zahradce, Zdence v Hrochově s kamarádkou Jalmilou a taky nesmím vynechat František od Brna, jak nám nechává všem vyhrávat, a Petr Dopřerova. A i když je dneska čtvrtek, všem by popřála, ať se vydaří hezký víkend, hlavně ve zdraví. Díky moc, naslyšeno.
3: Děkujeme. Písnička Hanky Zagorové letí také do Bělé pod Pradědem Liborovi Frihaufovi a Kořenkovi. Oba mají svátek, blahopřeje Ruda od Hřiště. A Ludmilce Štoplové pro radost posílá písničku Pavel.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: obrázky jsme namalovali, s Českým rozhlasem Olomouc hrajeme na vaše přání. Zdravíme pana Michala do Petrova nad Desnou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl zahrát písničku Jarmile Svorníkové, Aničce Novotné, Jardovi Šaulovi s ženou do Petrova taky a Hýblům do Boutina a všem lidem, co poslouchají rozhlas český.
0: Michale, děkujeme, děkuji. Zdravíme do Petrova nad Desnou. Písničku posíláme také k narozeninám Drahušce Koláčkové. Vše nejlepší v tento krásný den přeje posluchačka Hedrika. Zdravím také Sedláčkovi a tady už je písnička.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Ceny benzínu i nafty v Olomouckém kraji výrazně vzrostly. Jeseničtí zastupitelé dnes budou volit nového místostarostu. V Olomouci začíná čtyřdenní festival Flamenka. Odpoledne bude proměnlivě oblačné, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražily. Průměrná cena benzínu Natural 95 je o zhruba 2 koruny vyšší. Aktuálně činí 42 korun 11 haléřů za litr. Nafta podražila ještě víc o zhruba 4 koruny 60 na průměrnou cenu 42 korun 23 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částky proto mohou od pondělí čerpací stanice určovat volně. V Jeseníku se dnes mimořádně sejdou zastupitelé města. Na programu mají volbu nového místostarosty. Ve funkci nahradí Václava Urbana z Hnutí pro Jeseník, který na post rezignoval z osobních důvodů. Zasedání začne za 2 hodiny. Na opravě školní tělocvičny poškozené předloňskými záplavami pracují dělníci v Hanušovicích na Šumpersku. Investice vyjde na téměř 5,5 milionu korun a zahrnuje například položení nové palubovky.
4: Rekonstrukce hanušovické tělocvičny se ale netýká jen podlahy. Nové budou také šatny, sociální zařízení, dveře včetně zárubní a další příslušenství, které ke sportovišti patří. Všechno by mělo být hotové do konce září. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
3: Hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale také španělskou a chilskou gastronomii nabídne čtyřdenní festival Colores, který dnes začíná v Olomouci. Akce bude hostit například letní kino, areál arcidiecézního muzea anebo horní náměstí, kde se uskuteční páteční gala večer flamenka.
5: Gala večer flamenka bude na horním náměstí v podání špičkových španělských umělců. V sobotu se představí symfonický orchestr studentů z Chile. Závěrečný koncert bude patřit klasické, popové, jazzové i současné hudbě. Program je na webu akce. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové vstoupí dnes v 19 hodin v norském Tromze do druhého předkola Evropské ligy. O hodinu později začne ve druhém předkole konferenční ligy utkání Jablonce v chorvatském Varaždínu.
2: Počasí.
3: Odpoledne čekejte na střední Moravě proměnlivou oblačnost. Místy se objeví přehánky, především v Jeseníkách a na severu území. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer dojde k ustávání srážek a ubývání mraků. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách okolo 13. Zítra ráno má být polojasno, postupně začne mraků přibývat a především v Jeseníkách a na severu se vyskytne slabá přehánka. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor si dejte na krátkém úseku dálnice D55, kousek za Olomoucí směrem na Přerov. Na druhém kilometru jsou na vozovce poházené kusy plechu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, taky přeju.
2: Alex host.

0: Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí a pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politický situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politický podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyňa. Také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčílil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Musím já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno, tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo, některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále, bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný, ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chvilecky říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom poznat na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali, jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat. Lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej. A na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Seyed Boumik, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že v Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi hrál film výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby a říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vemete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Při pádu vojenské helikoptéry v Náměšti nad Oslavou zemřela jedna osoba. V Kroměříži došlo k explozi opravovaného vodovodního potrubí. Dva lidé jsou zranění. V Lipové Lázních začíná hudební festival Sunrise. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně začne oblačnosti přibývat s možností slabé přehánky. Teploty do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. V areálu vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se dnes popolední zřítil armádní vrtulník. Pád stroje americké výroby Venom nepřežil jeden člověk. Potvrdil to mluvčí záchranné služby kraje Vysočina Petr Janáček.
5: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. Dva pacienty jsme se středně těžkým zraněním transportovali do brněnských nemocnic a jedna osoba byla transportována s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Další pacienty v tuto chvíli neeviduji, ale ten zásah stále probíhá, takže na finální počty zraněných pacientů si budete ještě muset chvíli počkat.
4: K výbuchu dnes došlo v Kroměříži při opravě vodovodního potrubí. Zraněné jsou dvě osoby, uvedla to policie na síti X. Částečně uzavřená ulice Koperníkova a Generála Svobody. Na místě zasahují policisté i zdravotníci. Podle oznámení vodovodu a kanalizací Kroměříž neteče v části města voda. Proč k explozi došlo, zatím není známé. Olomoucký vrchní soud dnes snížil o rok na 10 let trest Adriánu Holipkovi za poskytnutí smrtící dávky syntetické drogy fentanyl 20-leté dívce. K události došlo v Olomouci v listopadu roku 2024. Muž drogu sám vyrobil a dali mladé narkomance k dispozici. Ta se po její aplikaci udusila. Podle justice šlo o Holipkovo nedbalostní jednání. Do věznice se zvýšenou ostrahou jej soud poslal za opatřování a rozsáhlou distribuci drog. Muži uložil zároveň ústavní ochranou proti toxikomanickou léčbu. Pozůstalým musí zaplatit bezmála 2 milionové odškodné. Ski areál Miroslav v Lipové Lázních na Jesenicku ode dneška hostí hudební festival Sunrise. Přehlídka do neděle nabídne dvě hudební scény, workshopy a doprovodné aktivity zaměřené na poznávání regionu. Kvůli loňským stížnostem na četné policejní kontroly účastníků se pořadatelé festivalu sešli před zahájením akce se zástupci policie, říká spoluorganizátor Tomáš Jedelský.
6: To byla schůzka s místním náčelníkem policie. Vyříkali jsme si toho situaci, kdy jsme vlastně pochopili, že nejde o to, co si potom policie představovala, a že jde o trošku jiný styl hudby a že to není takový ten klasický technival, ale že to je vysoká melodická hudba a je to spíš pro rodiny s dětmi. Kontroly nebudou tak jako minulé, že více mě nebudou stát policisté před kolem našeho areálu, ale že budou prostě klasické dopravní kontroly řidičů. Sport.
4: Kajakáři dnes pojedou na mistrovství světa vodních slalomářů o medaile. Čech Jakub Krejčí bude v americké Oklahomě obhajovat loňské stříbro, Jiří Prskavec bronz. Nejdřív ale čeká naše reprezentanty Víta Přindiše, Amálii Hilgertovou a Kateřinu Bekovou semifinále. Dnešní program světového šampionátu začne po 17. hodině.
0: Počasí.
4: Zítra ráno má být na střední Moravě polojasno, postupně začne mraků přibývat a především v jeseníkách a na severu území se vyskytnou slabé přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor si dejte na dálnici D1 u Přerova směrem na Brno. Na 283. a půltém kilometru je v odstavném pruhu technika dělníků, kteří opravují most.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Také Iva Hitnerová bude dneska naším hostem v Humoriádě přesně za 2 hodiny. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, já vám nabídnu třeba rozhlasovou pohlednici od Pradě do Nahanou, podíváme se do Otinovsi, anebo třeba v průběhu odpoledne také zámecké léto, to znamená velkou celoprázdninovou soutěž všech regionálních stanic Českého rozhlasu a za chviličku také soutěž Hřebíky.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: pravidelně po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc začíná soutěž, která přináší skvělé ceny, samozřejmě soutěžní otázky a třeba také dnes nějakou tu zábavu.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Kolikrát se totiž dočkáme trošku nečekané odpovědi na soutěžní otázky a někdy je to veselé a věřím, že se bavíte také vy, ale hlavně vyhráváte a to je důležité. Máme tady také dnes skvělé ceny, třeba knížku s názvem Muž, který našel klid, vydavatelství Kazda, nebo je tady plátěná černá taška Českého rozhlasu. Nádherný antistresový mačkací míček, který opravdu funguje a řada audioknih, případně CDček s různými hudebními žánry. Soutěžní telefon je 221 555 444 a já myslím, že můžeme rovnou začít.

0: Hezký dobrý den, koho pak přivítáme?
1: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
0: Zdravíme do Štěpánova. Aničko, pro vás 10 otázek, na každou limit 10 vteřin a za 3 správné odpovědi je výhra. Takhle je to tady jednoduché.
1: Ano, zkusím štěstí.
0: Takže, budete kolikátku na začátek?
1: Dvojku.
0: Ve které zemi se nedávno konalo zasedání Severoatlantické aliance? Ve Francii, v Turecku nebo na Ukrajině?
1: Turecku.
0: Je to tak, ve městě Ankara. Aničko, druhá otázka pro vás.
1: Čtyřka.
0: Jakou barvu nenalezneme na státní vlajce Německa? Buď to bílou, nebo černou, anebo červenou?
1: Bílou.
0: Je to pravda, ta tam chybí. A teď?
1: Šestku.
0: Berete to po sudích. Ptáme se, který nástroj z těchto tří má nejméně strun? Harfa, cymbál, anebo sitár?
1: No, já nevím, ale asi sitár.
0: Asi sitár, nevíte, protože to vůbec nevadilo. Harfa má 47 strun, cymbál, ten standardní 133 a sitár, indický nástroj, který ale funguje také u nás a mají ho tady, má něco kolem 20 strun, je to tam proměnlivé. Aničko, já vám blahopřeju.
1: Děkuju.
0: Vy jste do soutěže vstoupila opravdu fantasticky a třeba takhle budeme i pokračovat. Hezký dobrý den, kdo je teď na telefonu?
2: Vlastimil Opavsko.
0: Pane Vlastimile, pěkně zdravíme. Odkud nám voláte, pane Vlastíku?
2: Ze Slavkova.
0: Je to Slavkov u Opavy. Hezky tam zdravíme. No a byla otázka 2, 4 a 6, tak ostatní je vaše.
2: Tak asi tam trojku.
0: Dáte trojku. Vlastíku, našim fotbalistům se na mistrovství světa nedařilo a skončili hned po 3 utkáních. S kým Češi zaznamenali aspoň jeden bod za remízu? Pamatujete si ještě? S Mexikem, s Jižní Koreou nebo s Jihoafrickou republikou?
2: S Jihoafrickou?
0: No jo, bylo to 1-1. To byl úspěch. Co dál za otázku, Vlastíku?
2: To tam je pětka?
0: Jo, pětka. Jak se podle Bible jmenoval první muž na světě? Buď to Ježíš, nebo Jan Křtitel, nebo Adam?
2: Adam.
0: Jo, jo. Nebyla těžká otázka. A co dál?
2: Tam je sedmička.
0: Sedmička. Co sbírali bratři Grimmové? Buď to drahé kameny, nebo známky, anebo pohádky?
2: Pohádky.
0: No vidíte? Byli to sběratelé klasických lidových německých pohádek a mytologických příběhů. Vlastíku, taky vám se dařilo, ale nutno přiznat, že jste neměl moc těžké otázky. Ale to nevadí, vidíte?
2: Ne, vůbec mi to nevadí.
0: Také si to myslím. Zdravíme, tleskáme panu Vlastimilovi do Slavkova u Opavy. A kdo se nám dovolal teď? Hezký dobrý den. Slyšíme se, dobrý den.
3: Dobrý den, tady František.
0: Františku, pěkně vás zdravíme. Jak se máte dneska?
3: Výborně, jsem v práci.
0: Výborně, jste v práci, ale našel jste si čas na soutěž, tak to je skvělé. Otázky ano. 8, 9 a 10 a zbyla taky jednička. Františku, je to vaše.
3: Tak dáme si devítku.
0: Devítku. Ve kterém státě se nachází město Lublaň? Buď to v Chorvatsku, ve Slovinsku nebo v Černé Hoře?
3: Slovinsko.
0: Dáváte Slovinsku. Je to malebné hlavní město této země. Osmička, desítka a jednička.
3: Jedničku.
0: Dobře. Kterému tělesu naší sluneční soustavy říkáme modrá planeta? Buď to Venuši, nebo Saturnu, anebo Zemi?
3: Země.
0: No, neuvěřitelná správná odpověď. A teď na finále, která to bude?
3: Desítku.
0: Dobře. Ptám se, kolik manželství bylo v České republice uzavřeno během roku 2025. A stačí mi to přibližně. 42 tisíc, 67 tisíc nebo 82 tisíc manželství loni.
3: Já bych řekl za
0: A. Dáte Ačko a máte úplnou pravdu. Úplně přesně to bylo 42 548 sňatků a dlouhodobě ta sňatkovost, jak se říká, klesá. Františko, vy jste se náhodou teď neženil někdy v loni nebo tak?
3: Ne, já už jsem 16 let.
0: 16 let. Pozdravujeme manželku, doufám, že se s ní rozdělíte o výhru a blahopřejeme. Ano. Tak vydá dneska samé správné odpovědi a to je tedy opravdu výjimečná soutěž, nebývá to takto často, ale když otázky nejsou tak těžké, tak to docela jde. Obtížnost se samozřejmě střídá. Uvidíme, jaké to bude zítra právě tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Doporučuji jako každý den sledovat naše vysílání velmi podrobně. Rozhlas to je výhra, to je další soutěž. A tato s námi je až do konce července.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Vítě Troníček a Marian vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marian. Kdo?

0: posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Velkou událostí začínajících prázdnin byl požár výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Zásah hasičů trval skoro 2 týdny. Během toho se museli vypořádat třeba i s tím, že budova se částečně zřítila. Pojďme se na to celé podívat od začátku.
1: Hořet začalo v 9. patře budovy v 8:30 ráno. Požár se následně rozšířil i do dalších částí objektu. Na místě zasahovali stovky hasičů, kteří vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a uzavřeli okolí. K hašení využívali speciální výškovou techniku nebo vrtulník s bambivakem. Během dne se pak budova z velké části zřítila. Velitel zásahu Zdeněk Otrusina to přirovnal k dění z 11. září 2001, kdy se v New Yorku po útoku letadel zřítily budovy Světového obchodního centra.
2: Měl jsem možnost, bohužel, stát zhruba 30 metrů od té budovy, když došlo zřícení té středové části, a můžu říct, že to je zážitek, který už jako nikdo z těch hasičů, kteří byli vedle mě, asi z hlavy nevytěsní.
1: Právě v 9. patře, kde začalo hořet, měla svůj sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka tam společnost měla 75 tisíc párů bot v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
3: Pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tady prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů, takže opravdu těch 75 tisíc párů je množství, které jen tak nedoženeme. Naše měsíční produkce je asi kolem 12 tisíc párů.
1: Firma Alpinepro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než 500 000 000 korun. Sklad měla na místě taky nadace Tomáše Bati. Bylo tam asi 30 tisíc knižních publikací. A další poškozenou firmou je třeba Equator Cycling, která se zaměřuje na výrobu a servis jízdních kol. O škodách mluví její šéf Milan Šimek.
4: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně.
1: Ve Zlíně požár vzbudil vlnu solidarity. Hasičům třeba lidé nosili během zásahu vodu a jídlo. Taky si kupují benefiční trička na podporu nadace Tomáše Bati. Hasiči postupně požár dostali pod kontrolu a zaměřili se na dohašení a monitoring trosek budovy. S tím jim pomáhala i dronová služba. Její práci popsal velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku Jan Haderka.
5: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky, nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
1: Budova má výrazně narušenou statiku a její torzo bude nutné zbourat. Příčinu požáru, který se nakonec obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Policie událost prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celkovou škodu policie zatím nevyčíslila. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Včera jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v pravidelné pohlednici pohybovali v nížinách kolem Moštěnky. Dneska vystoupáme až na náhorní plošinu Drahanské vrchoviny.

0: Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc jsem před chvilkou sliboval náhorní vrchoviny. Ano, Drahanská vrchovina. Podíváme se hodně nahoru do obce, která se jmenuje Otínoves s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Otínoves patří k obcím položeným na náhorní plošině Drahanské vrchoviny mezi Prostějovem a Boskovicemi. Nachází se v nadmořské výšce jen něco málo pod 600 metry a okolí vůbec nepřipomíná horskou oblast. Když ale začne sněžit a foukat vítr, je to tady jako na Sibiři. Obec je poprvé zmíněna jako součást Průmlovského panství v listině z roku 1347, kdy dominium po smrti Jindřicha z Kravař zdědil Petr z Rožumberka. Ten je ale v zápětí přenechal pozdějšímu moravskému kancléři Beneši z Kravař. S Průmlovským panstvím následně obec sdílela další osudy až do roku 1596, kdy dědicové Vojtěcha z Panštejna prodali Otínoves a další obce v okolí držiteli rájeckého panství Bernardu Drnovskému z Drnovic. V roce 1618 pak Otínoves koupil Maximilián z Lichtenštejna a součástí lichtenštejnských držav zůstala vesnice až do roku 1848, kdy zaniklo vrchnostenské zřízení. Samotná obec byla zejména zemědělskou lokalitou, kromě dvou mlýnů, které stávaly pod oběma rybníky, byly v obci už jen drobné řemeslné provozy a také domácí tkalcovské dílny. Ty v polovině 19. století nahradila krejčovská výroba, opět domácí a produkovaná pro prostějovské firmy. Farní správu nad vesnici vykonával kněz Strahan a zajímavé je, že poměrně velká obec neměla ani malou kapli. Naopak zde najdeme obdivuhodnou školní budovu. Byla vystavěna v roce 1872, kdy už se v obci nějaký čas vyučovalo v provizorních prostorách. Stavba školy stála přes 8 tisíc zlatých a přispěl na ní jak kníže Lichtenštejn, tak i císař František Josef I. V malé věži na školní budově je umístěn zvon, který sloužil k oznamování církevních a světských událostí. Za druhé světové války jej místní zachránili před zrekvírováním tím, že jej zakopali. Otínoves se rozvíjela až do druhé světové války. Po obsazení moravského vnitrozemí vydal v roce 1940 říšský protektor Konstantin von Neurath výnos o rozšíření německého vojenského cvičiště u Vyškova s tím, že bude nutné vystěhovat i 33 obcí na Drahanské vrchovině. Ve druhé etapě to postihlo i Otínoves, která měla být vysídlena oficiálně do 1. prosince roku 1942. V té době tady žilo 1185 obyvatel. I když po válce se podařilo obec obnovit, část domu bohužel zmizela. Část byla poničena a jen na veřejném majetku zde byla škoda vyčíslena na 703 tisíc korun. Horší však bylo, že velké množství zdejších obyvatel se už do vesnice nevrátilo. Někteří se odstěhovali do měst, jiní se vydali osídlovat pohraničí. Zejména pak německou Libinu na Šumpersku. V roce 1950 žilo v Otínovsi už jen 517 osob. Pokles obyvatel pokračoval i v následujících letech a dnes tady máme 280 trvale bydlících obyvatel. Pastevectví skotu v okolí vždy dávalo místním dostatek mléka. Už v roce 1927 tak byla postavena velká družstevní mlékárna. Patřila k nejmodernějším v okolí. Za války sice byla zničena, ale v roce 1949 byl provoz obnoven a později rozvinut do průmyslové výroby. V roce 1963 se tady začal vyrábět sýr s modrou plísní s názvem Niva. To pojmenování bohužel nevzniklo podle nedaleké vesnice, ale podle obce Dobrá Niva na středním Slovensku, kde se začal tento sýr vyrábět po vzoru francouzského Roquefortu. Sýr se zde vyrábí ve velkém dodnes. Kromě školy a mlékárny zde najdeme mnoho drobných památek. Mimo křížů a pomníku padlých stojí například u školy i socha svatého Jana Nepomuckého. Okolí vesnice je pak stvořené pro cyklistiku. Zajímavé je například údolí potoka Bílá voda, kudy se dá vyrazit třeba až do Moravského krasu. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Otínovsi, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, jeden voják zemřel. Dva lidé jsou zranění po výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži. Olomoucký kraj podpoří téměř 70 miliony korun stavbu sportovišť. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně začne oblačnosti přibývat s možností slabé přehánky, teploty do 23 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Záchranáři ošetřili 6 osob po dnešní nehodě vojenské helikoptéry Venom na základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Jeden člověk zemřel. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranářů Petr Janáček. Záchranné práce na místě pokračují. Bližší informace zatím nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo dnes po půl jedné odpoledne k jeho výbuchu. Exploze zranila dvě osoby. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Policejní mluvčí Šárka Trnková k tomu uvedla.
2: V tuto chvíli je částečně uzavřena ulice Koperníkova a Generála Svobody. Veřejnost prosíme o respektování pokynů policistů a záchranářů. O dalším vývoji vás budeme informovat.
0: Vedení olomouckého hejtmanství rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotace na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť téměř 70 milionů korun. Dotační program kraj vyhlásil po 5 letech. Další podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem.
0: Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Vyplývá to z výsledků projektu Život v jesenické divočině společnosti Přátel Jeseníků. V širším území Jeseníků od Kralického Sněžníku po Krnov odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií z 30 až 40 jedinci. Sport. Prostějovští fotbalisté vstoupí pozítří do nového ročníku druhé ligy. Loni se v ní zachránili až vítězstvím v posledním kole, což by letos chtěl klub změnit. V tuto chvíli má A tým na soupisce hned 10 nových hráčů a realizační tým se rozšířil na 8 členů. Ambice klubu přibližuje sportovní manažer Jiří Balcárek.
4: Dva a půl roku, co tady jsem, tak vždycky jsem byl jakoby spíš při zemi. Teďka to tak prostě cítím, vnímám a nechci se za ní schovávat. Tady má výborný realizák, je tam 8 lidí, přišli hráči, o který byl zájem v druholigových celcích, kteří skončili do 5. místa. My jsme tu bitvu o ně vyhráli, což něco ukazuje a je to výzva, ale prostě vidím, že tomu stává na horní barovinu tabulky.
0: V úvodním kole druhé ligy se prostějovský tým střetne v pátek od 18 hodin na svém hřišti s nováčkem soutěže Třincem. Počasí. Zítra ráno má být na střední Moravě polojasno, postupně začne mraku přibývat a především v Jeseníkách a na severu území se vyskytnou slabé přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D55 na příjezdu do Olomouce ve směru od Přerova stojí na 1,5 kilometru nákladní vozidlo s defektem pneumatiky. Buďte tam opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zámecké léto tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc prožíváme každý den i po 15. hodině. Za chviličku se vydáme na další zámek. Podíváme se také na Líbavou, na dobrovolné vojenské cvičení středoškoláků. Byli jsme přímo na místě. No a ještě rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zaměříme na vlasy. To je námět této vysílací hodiny. Budou samozřejmě i příjemné písničky. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Dobré odpoledne.
6: náš svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Pojďme putovat na další místo, na další zámek. Máme jich na léto 50 a možná ještě trošku víc. V 9.45 každý všední den je naživo zámecké léto, včetně soutěže. V 15.10 potom opakujeme dopolední reportáž a na víkend chystáme velké speciály vždy mezi 13. a 14. hodinou. Naším průvodcem je František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda, sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na okne,

0: byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Koukáte čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. První střelby s ostrými náboji si dnes vyzkoušeli středoškoláci při dobrovolném vojenském cvičení na Libavé. Do konce měsíčního armádního kurzu jim zbývá už jen týden. Za chvíli se podíváme přímo na místo.

0: Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá cvičí několik stovek středoškoláků. Armáda pro ně uspořádala měsíční dobrovolný kurz. Jeho cílem je přilákat mladé lidi do uniformy. Podrobnosti nám ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc řekne reportérka Lenka Kratochvílová, která právě na Libavé natáčela. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Lenko, kurz probíhá už třetí týden. Co všechno se studenti zatím naučili?
1: Tak já jsem konkrétně dnes natáčela na střelnici bojových vozidel v Přáslavicích. Jindy tanky a těžkou techniku tam vystřídali pěšáci, konkrétně tedy čety studentů. Dnes poprvé si tady vyzkoušeli střelbu s ostrými náboji, a to konkrétně z útočné pušky Bren a z pistole. No a jak jsem se bavila s řídícím cvičením Jiřím Kalužou, tak ten je s průběžnými výsledky spokojený. Studentům prý střelba jde. Konkrétně do posádky v Přáslavicích narokovalo více než 260 studentů, a tak jsou rozděleni do celkem 9 čet. Ti, co nestřílí, trénují zdravovědu, základy topografie, učí se pracovat s technikou spojařů nebo pracují na své fyzické kondici. Dnes třeba museli absolvovat na střelnici Smilov takzvanou dráhu bojovníka. To je, jak jsem se nechala vysvětlit, náročná překážková dráha, kde nechybí nejrůznější kladiny, lana a taky vodní zátaras.
0: Lenko, jak studenti výcvik zvládají?
1: Tak s těmi, se kterými jsem mluvila, tak byli z výcviku nadšení. Většina z nich se přihlásila ani ne tak pro ten velmi slušný žolt, který za výcvik dostanou. Mimochodem je to 47 tisíc hrubého, ale chtěli si prý vyzkoušet, co všechno zvládnou. Jak sami říkali, chtěli vystoupit ze své komfortní zóny. Taky student ostravské průmyslovky František Kaluža.
2: Jsem spokojený a vždycky jsem připravený na všechno. Tak jako každý kluk od mala chtěl být voják, pistole samozřejmě klasika, jo, všechno byli z toho jako nadšení a já jsem si to naravně užil. Při taktice, jako, sice jako s cvičnou municí, ale ten zvuk, ten jako zpětný ráz, úplně jako bomba, já jsem spokojený.
1: Studenti se v kurzu taky už naučili, že v armádě musí fungovat jako tým a ne jako jednotlivci. A když jsem se ptala, co nejnáročnější pro ně tady je, tak mnozí z nich se shodli, že nedostatek spánku. Mají na něj vymezeno jen 5 hodin. Celý výcvik oni vlastně absolvují tady na Libavé. Zázemí mají ve Srubovém táboře, spí na pryčnách ve spacácích a hned od 5:30 ráno pro ně instruktoři mají každý den přichystaný nabitý náročný program. Z těch 262 studentů, co narukovalo u posádky v Přáslavicích, vzdalo výcvik zatím 20, a to hned po prvním týdnu. Většinou ze zdravotních důvodů, potvrdil mi vedoucí instruktor Jiří Kaluža.
3: Každý z těch studentů dorazil s nějakou bolístkou, která se mu tady rozšířila zvýšenou fyzickou námahou a pak nějakým psychickým tlakem, protože měl pocit, že nestíhá, tak nám odcházeli především na vlastní žádost zpátky ke svým rodinám.
1: No a co studenty ještě čeká, tak je to komplexní výcvik, takzvané vyvedení, kdy je instruktoři v noci vyvezou do neznámého terénu a oni se podle papírové mapy musí vrátit. Čeká je minimálně 10-kilometrový pochod s plnou polní. No a pokud, nebo na ty, co úspěšně celý ten kurz zdárně ukončí, čeká příští týden v pátek slavnostní nástup.
0: Lenko, jak závazné pro studenty je absolvování výcviku?
1: Není. To absolvování výcviku pro ně není nijak závazné. Studenti se automaticky ani nestávají součástí aktivních záloh. Záleží jen na jejich rozhodnutí, jestli ve vojenské kariéře chtějí pokračovat. A já ještě přidám, že letos se na cvičení přihlásilo na 1100 studentů a rukovali k celkem 10 vojenským posádkám v Česku.
0: Uzavírá přímo z Libavé reportérka Lenka Kratochvílová. Středoškolským studentům zbývá už tedy jen něco málo dní do konce dobrovolného cvičení. A jak to s nimi dopadne, to samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc budeme sledovat.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
1: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. To je za chvíli také Humoriáda, čtvrtá v tomto týdnu. Naším hostem tentokrát bude Iva Hitnerová a těšíme se velmi. Den v kraji, to je každodenní souhrn toho nejdůležitějšího, co se v Olomouckém kraji přihodilo. Nabídneme mezi 5. a 6. a za chviličku také rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát je o vlase.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Armáda vyšetřuje pád vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Při neštěstí zemřel jeden voják. Ceny benzínu i nafty v Olomouckém kraji výrazně vzrostly. Do Šumperku dorazila fotografická výstava Czech Press Photo. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně začne oblačnosti přibývat s možností slabé přehánky, teploty do 23 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Při pádu armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden voják, další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři osoby, které se nadýchaly kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
2: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data, a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
0: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody už dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražily. Průměrná cena benzínu Natural 95 je o zhruba 2 koruny vyšší, aktuálně činí 42 korun 11 haléřů za litr. Nafta podražila ještě víc, o zhruba 4 koruny 60 na průměrnou cenu 42 korun 23 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částky proto mohou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Na 30 snímků a fotografických sérií budou ode dneška k vidění na venkovní expozici Czech Press Photo na hlavní třídě v Šumperku. Vernisáž začne za hodinu, upřesnila mluvčí tamní radnice Jana Kaněvová.
3: Výstava představí 31 vítězných fotografií a fotografických sérií z let 1995 až 2025, oceněných v prestižní soutěži Czech Press Photo. Každý snímek je autentickým svědectvím své doby. Sport.
0: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává ve Slávii. Na dnešní tiskové konferenci to potvrdil předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Slávie Pavel Tykač. David Douděra naopak hledá zahraniční angažmá. Oba hráči, Chorý i Douděra, byli po nedohraném ligovém derby se Spartou Praha v květnu vyloučeni z týmu kvůli nevhodnému chování na hřišti. Počasí. Zítra ráno má být na střední Moravě polojasno, postupně začne mraků přibývat a především v jeseníkách a na severu území se vyskytnou slabé přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Zpočátku povane slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 ve směru od Ostravy na Lipník nad Bečvou je mezi 310.5 a 310. kilometrem uzavřen pravý pruh, pracují tam cestáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Eva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
5: hezké
4: Ivo.
5: Hezké odpoledne.
4: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
5: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam nám pořád bude líbit. A po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
6: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
5: To jsem nevyvěšovala.
6: Tak už si nespomínám. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat,

0: v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla odsádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
1: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami třeba tam, kde to nemělo být?
2: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Codettem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
1: Patinovaný.
2: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
1: to je nenávratně.
2: Myslím, že velmi nenávratně.
1: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
2: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci a tak.
1: No ale takže ty přece nemáš ty obrázky dneska, jakože by měla
2: ne,
1: tu patinu.
2: Naopak
1: září tak jako.
2: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
1: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo které by byly bez patiny.
2: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
1: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
2: To asi ne, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla, a z 99% nikdy to není tak povedený jako
1: to první.
2: Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju, a strašně často se mi stane, že se mi tam

0: třeba nevejde, já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou, krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
1: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba tak. No. To jsou podvody.
0: Ano.
1: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
0: ano,
1: je určitě
0: ona
1: obličej.
0: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je, ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
4: laskavá nevěř.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu Vy se rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
6: Ano.
4: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
5: a
4: před oči.
5: A nejlepší byla Dcera v ulice.
4: Dobře, a co vybíráte?
5: Aby vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky na stranou.
4: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
4: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
8: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičí zvířátek. Děkuji.
4: Koček určitě je hodně na obrázku.
6: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
4: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
9: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
4: Dobře.
9: Děkuju.
4: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
10: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
11: Ale bohužel já už...
10: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš já... jako Kaiser. Běž. Tak,
11: promiňte, já...
10: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
12: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
13: No, zaručeně, to je...
12: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
13: Ano, denně.
12: Od rána?
13: No, tak od rána přímo ne, ale...
12: No tak vidíte, tak co tady děláte?
13: No, ale já pak strašně vyvádím.
12: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
13: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
12: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte? Chodíte do práce.
13: No právě z práce mě vyhodili právě.
12: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
13: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
12: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
13: Já bych chtěl být zase střízlivý.
12: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
13: Ano.
12: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničky, no tak vidíte.
13: Ale alkoholismus je nemoc.
12: Ale abstinence taky. No.
13: Ale já pak dělám strašné věci. No.
12: Jak ty například?
13: No tak co to? Třeba tam jsou na stole.
12: No, tak v našem věku, to pohyb. To je zdravý.
13: No, tak taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
12: Jo, tak vidíte, no, kdo by si nešel, že
13: no, tak viděl jste ji.
12: Na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučovat. O, to je jedno, to se nepleťme, no tak.
13: No a potom třeba urážím lidi, víte?
12: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
13: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec.
12: No, mazec. Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
13: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
12: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
13: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
12: Ale vaše žena je vaše žena doktor?
13: No.
12: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
13: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
12: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
13: No a další radu?
12: Co?
13: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
12: No to je jedna ze všechny rady.
13: No jo, mě strašně zle, víte.
12: Fakt?
13: No jo.
12: Je tě blbě, jo?
13: No strašně, to si nedovedete představit.
12: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, jdi se stejně setká.
13: Já to tam už to znám.
12: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, o to švoto se srozej, to znáš, to tak.
13: Ne, já bych radši,
12: ale ty to stojí za pendrek, běž.
13: Ale tam už taky, jsem to poznal.
12: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
13: Sestřičko, prosím.
12: Ale neboli, sestřičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božer se na zdraví. Tak já mu závidím. Pane Kajzere. Pane doktore, vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš? Rád si bílej, že? Já už se ty barvy pletl. Už po třetí tento týden.
3: Vážně, jo?
12: Kdo to byl? Však on se vrátí.
3: Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
12: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
14: Pane doktore, nelíbí.
12: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
6: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
4: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
6: ne,
4: v dětství?
6: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
4: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
6: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
4: ano,
6: saláty.
4: Nevzdal to.
6: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
4: Změna.
6: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
4: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčkovou, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
6: Jistě.
4: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
14: Když jeme

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko, 900. Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: život. Řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten De Biro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplauz. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano. Hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je do režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byla, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: no tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, udělám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělá takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já ji pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu. Fire!

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Po pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou zahynul jeden voják. Voda v Plumlovské přehradě je podle hygieniků stále vhodná ke koupání, její kvalita ale mírně klesla. V Jesenických lázních večer začnou charitativní kinoprojekce. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně začne oblačnosti přibývat s možností slabé přehánky, teploty do 23 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dorazil na místo odpolední nehody armádního vrtulníku do náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Na palubě helikoptéry Venom bylo 5 vojáků, jeden pád nepřežil. Stroj po nehodě začal hořet. Jak uvedl mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček, v péči zdravotníků nakonec skončilo 7 osob.
5: 3 osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně. Jeden pacient s lehkým zraněním byl převezen do nemocnice v Jihlavě a zbylé 3 pacienty jsme po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči.
4: Armáda na sociální síti X oznámila, že je v kontaktu s rodinou zesnulého vojáka a poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Vojenská policie už zahájila vyšetřování nehody. Až do jeho ukončení nebude armáda používat vrtulníky systému H1, mezi které patří vrtulníky Venom i Viper. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost nyní označují stupněm 2 z 5 bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti, lidem však doporučují, aby se po koupání osprchovali. Vyplývá to z dnešních informací Olomoucké krajské hygienické stanice. Začala rekonstrukce obecní bytovky ve Václavově u Bruntálu. Dům byl ve špatném stavu. Celkem je v budově 14 bytů a první už obec opravila. Ten má sloužit jako náhradní byt pro nájemníky, kterým zrovna bude radnice renovovat byt, vysvětlil nezávislý starosta Darius Machovsky. Práce mají trvat přibližně 2 roky. Jako první přijde na řadu tamní domovní čistírna odpadních vod.
6: Už po druhé, kdy nám to vyplavilo celou tučovku a kanalizace se nám ucpala během 14 dní, tak to prostě nejde. Znalec přišel, ohodnotil a řekl, že prostě je to v dezolátním stavu, takže teď na zasedání budeme schvalovat výměnu celé čovky.
4: Na hřišti v areálu Pryznicových lázní v Jeseníku dnes začíná série filmových projekcí. Začátek je vždy v 9 hodin večer. Výtěžek z dobrovolného vstupného organizátoři věnují na dobročinné účely. Dnes diváci zhlédnou snímek Moře na dvoře, upřesnila kulturní referentka lázní Věra Regnerová.
7: Bude po dobu 4 večerů probíhat vlastně až do nedělního večera. Od 9 hodin se vždy promítá nějaký konkrétní film, ale důležité je, že vstupné jako takové není vybíráno a je pouze dobrovolné, a to na dobročinné účely prostřednictvím konta Bariéry Charty 77. Sport.
4: Český rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál stříbrnou medaili na mistrovství v Evropy v inline bruslení. V závodě na 1000 metrů nestačil zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně, pouze na Belgičana Barta Svinkse.
1: Počasí.
4: Zítra ráno má být na střední Moravě polojasno, postupně začne mraků přibývat a především v Jeseníkách a na severu území se vyskytnou slabé přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 na trase Lipník nad Bečvou Ostrava stojí na 316. kilometru porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
1: Z
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Na výrazný zápach si stěžují obyvatelé Litovle a okolí tamní sušárny solárních kalů. Podíváme se přímo na místo. Stejně tak zajdeme na Libavou. Tam se ale dějí výcviky. Je to dobrovolný výcvik středoškoláků, který spěje pomalu do finále a dokonce tam i střílí. Unikátní kříž v centru Zvole čeká nákladné restaurování. Řekneme vám, jaké a kolik bude stát. A vydáme se také do zoologické zahrady na Svatém Kopečku, kterou představujeme každý prázdninový všední den na závěr dne v kraji. U mikrofonu je Tomáš Dior.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s přehledem událostí je ve studiu Radim Šváb.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně vzrostly. Benzín Natural 95 zdražil v průměru o zhruba 2 koruny, nafta dokonce o 4 koruny 60. Průměrná částka u obou paliv tak přesáhla 42 korun. Dnes to oznámila společnost CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Na výrazný zápach si stěžují lidé z okolí solární sušárny Kalů v Litovli. Město ji zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod jako druhé v republice. Problém se zápachem by mohla vyřešit korejská technologie, která se bude v sušárně testovat, uvedla jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.

0: armáda s cílem přilákat do svých řad a aktivních záloh mladé lidi. Dnes se tam byla podívat i naše reportérka. Její příspěvek přijde na řadu ještě v této hodině. Vedení olomouckého hejtmanství rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotace na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť celkem 70 milionů korun. Peníze obdrží přes 100 zájemců, potvrdila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
1: Minimální výše podpory je 100 tisíc korun a maximální 3 miliony.
0: V Olomouci dnes začíná čtyřdenní festival Colores. Nabídne hudbu, tanec, workshopy, kinoprojekce, ale také španělskou a chilskou gastronomii. Akce bude hostit například letní kino, areál arcidiecézního muzea anebo horní náměstí, kde se uskuteční páteční gala večer flamenka. Cílem vrátit se v lize do elitní šestky a zabojovat opět o evropské poháry vstupují do nové sezóny fotbalisté Sigmy Olomouc. Představitelé klubu to uvedli na dnešní tiskové konferenci. Do nejvyšší domácí soutěže vstoupí Hanáci tuto neděli duelem v Jablonci.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V Olomouckém kraji dnes poměrně fouká, takže i na ten windsurfing by to možná bylo. Meteorolog Tomáš Ostrožlík je na lince. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Vy jste také slibovali včera, že bude foukat, že také zaprší. Tak jak to vypadalo dnes v Olomouckém kraji s tímto?
2: Bylo to i to, pokud jde o vítr, ten byl na celém území a v té jižní západní části kraje Prostějovsko, tak tam byl i skoro čerstvý severozápadní vítr. Přeháněk bylo naopak více spíše od Olomouce na sever, zejména v oblasti Jeseníku, Šumperska, Jesenicka. Tam se vyskytla ojediněla i bouřka, případně v některé silnější přeháňce či bouřce mohly objevit i kroupy. Teploty nicméně zůstaly nízké na jihu, kde bylo trochu více slunce do 22, naopak na severu jen kolem 18 stupňů, na horách teplota kolem 11-12 stupňů.

0: stupňů.
1: To deštivé, případně větrné počasí bude ještě teď večer, případně v noci?
0: Větrné počasí bude i v noci, ještě teďka zhruba několik hodin musíme počítat s možností přehánky, ale postupně budou přehánky slábnout, ustávat a během noci bude se i oblačnost rozpouštět, takže k ránu může být místy jasno, polojasno. Teploty k ránu budou klesat na 11 až 7 stupňů, ve městech tam může být o trošku tepleji, ale také spíš kolem 12, vítr postupně zeslábne na slabý severozápadní. Zítra pak očekáváme ráno méně oblačnosti, během dne vývoj kupovité oblačnosti, ale oproti dnešku budou přehánky spíš výjimečné, a to slabé, a zejména na horách mimo hory se nemusí vůbec vyskytnout. Zítřejší maximální teploty 19 až 22, na horách kolem 14 a vítr během dne opět mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu, o něco slabší než byl dnes.
1: Máme za sebou předpověď počasí, to byl meteorolog Tomáš Ostržlík. Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc navštíví Litovel a hodně diskutovanou věc, tedy sušárnu kalů a zápach z ní.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Vilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se do Litovle. Mají tam jednu unikátní věc, takzvanou sušárnu, solární sušárnu čistírenských kalů. Jako druhé město v republice to zprovoznili právě v Litovli. Ovšem je s tím spojený také opravdu nesnesitelný zápach, který podle místních, zvláště teď v létě, opravdu není, jak se říká, vydýchatelný.
1: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapáchá?
2: Já bych to řekl žumpu. Zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
1: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Po loňském zprovoznění solární sušárny kalů se z areálu podle něj line velký zápach.
2: To je teda smrad, že by člověk padl, jako když to přijde, jo?
1: Podobná slova volí i Josef. Od areálu podle svých slov bydlí asi 300 metrů vzdušnou čarou.
3: Před tím měsícem to se člověk bylí ty vedra, že? Tak chtěl večer si otevřít okna a schladit se. To se nedal, to jsem... Prostě až se lidem zvíhal žaludek.
1: Oba muži proto stejně jako dalších několik desítek lidí přišli na veřejnou schůzi přímo k sušárně kalů. Na místo dorazili i zástupci města a jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová. O problému se zápachem ví.
4: Zdá se, že je to způsobeno jako unikátním složením toho kalu, které v sobě má velké množství organických látek. A když je rozdíl teplot mezi venkem a tou halou velký, tak se prostě dostává do ovzduší nějaký velký množství zápachových látek.
1: Zápachem ze sušárny se zabývají i krajští úředníci. Letos k němu dostali dva podněty, jeden předali České inspekci životního prostředí, říká vedoucí krajského odboru životního prostředí Jitka Hilová.
5: Provozovatel se snaží přijímat nějaká opatření, která ale v čase se musí samozřejmě jakoby otestovat, prověřit, musí to vyhodnotit a to pak bude mít vliv na ten další postup krajského úřadu.
1: V sušárně už se v boji se zápachem vyzkoušelo několik technologií. Testování další, tentokrát korejské, pak začne zřejmě v srpnu. Jde o takzvanou elektrickou osmózu a v Evropě jsou zatím jen 4 taková zařízení, dodává ředitelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
4: Dokonce ten korejský vlastník, který tady přijel se podívat, říkal, že mají aplikaci zhodnou někde v Turecku, taky jakoby, že mají to před solární sušárnou, který taky měli nějaký problém se zápachem a tam to teda zabralo, tak my si držíme palce, aby to zabralo i u nás.
1: V boji se zápachem by taky měla do budoucna pomoct i nová bioplynová stanice. Vedení města ji v areálu plánuje postavit během příštího roku. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: V boji jsou pochopitelně také na Libavé a to prakticky pořád. Aktuálně tam trénují středoškoláci v rámci měsíčního dobrovolného armádního kurzu. Jak to vypadá? Zbývá jim jen poslední týden. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: vojenském prostoru Libavá pokračuje měsíční dobrovolní výcvik pro středoškoláky. Armáda ho pořádá jako způsob, jak mladým lidem přiblížit službu v uniformě a základní vojenské dovednosti. Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc přidává reportáž Lenky Kratochvílové.
1: Já jsem konkrétně dnes natáčela na střelnici bojových vozidel v Přáslavicích. Jindy tanky a těžkou techniku tam vystřídali pěšáci, konkrétně tedy čety studentů. Dnes poprvé si tady vyzkoušeli střelbu s ostrými náboji, a to konkrétně z útočné pušky Bren a z pistole. No a jak jsem se bavila s řídícím cvičením Jiřím Kalužou, tak ten je s průběžnými výsledky spokojený, studentům prý střelba jde. Konkrétně do posádky v Přáslavicích narokovalo více než 260 studentů, a tak jsou rozděleni do celkem 9 čet. Ti, co nestřílí, trénují zdravovědu, základy topografie, učí se pracovat s technikou spojařů nebo pracují na své fyzické kondici. Dnes třeba museli absolvovat na střelnici Smilov takzvanou dráhu bojovníka. To je, jak jsem se nechala vysvětlit, náročná překážková dráha, kde nechybí nejrůznější kladiny, lana a taky vodní zátaras.
0: Lenko, jak studenti výcvik zvládají?
1: Tak s těmi, se kterými jsem mluvila, tak byli z výcviku nadšení. Většina z nich se přihlásila ani ne tak pro ten velmi slušný žolt, který za výcvik dostanou. Mimochodem je to 47 tisíc hrubého, ale chtěli si prý vyzkoušet, co všechno zvládnou. Jak sami říkali, chtěli vystoupit ze své komfortní zóny. Taky student ostravské průmyslovky František Kaluža.
2: Jsem spokojený a fyzicky jsem připravený na všechno, tak... Jako každý kluk od mala chtěl být voják, pistole samozřejmě klasika, jo, všechny byli z toho jako nadšení a já jsem si to naravně užil. Při taktice, jako, sice jako s cvičnou municí, ale ten zvuk, ten jako zpětný ráz, úplně jako bomba, já jsem spokojený.
1: Studenti se v kurzu taky už naučili, že v armádě musí fungovat jako tým a ne jako jednotlivci. A když jsem se ptala, co nejnáročnější pro ně tady je, tak mnozí z nich se shodli, že nedostatek spánku. Mají na něj vymezeno jen 5 hodin. Celý výcvik oni vlastně absolvují tady na Libavé. Zázemí mají ve Srubovém táboře, spí na pryčnách ve spacácích a hned od 5:30 ráno pro ně instruktoři mají každý den přichystaný nabitý náročný program. Z těch 262 studentů, co narukovalo u posádky v Přáslavicích, vzdalo výcvik zatím 20, a to hned po prvním týdnu. Většinou ze zdravotních důvodů, potvrdil mi vedoucí instruktor Jiří Kaluža.
3: Každý z těch studentů dorazil s nějakou bolístkou, která se mu tady rozšířila zvýšenou fyzickou námahou a pak nějakým psychickým tlakem, protože měl pocit, že nestíhá, tak nám odcházeli především na vlastní žádost zpátky ke svým rodinám.
1: No a co studenty ještě čeká, tak je to komplexní výcvik, takzvané vyvedení, kdy je instruktoři v noci vyvezou do neznámého terénu a oni se podle papírové mapy musí vrátit. Čeká je minimálně 10-kilometrový pochod s plnou polní. No a pokud, nebo na ty, co úspěšně celý ten kurz zdárně ukončí, čeká příští týden v pátek slavnostní nástup.
0: Lenko, jak závazné pro studenty je absolvování výcviku?
1: Není. To absolvování výcviku pro ně není nijak závazné. Studenti se automaticky ani nestávají součástí aktivních záloh. Záleží jen na jejich rozhodnutí, jestli ve vojenské kariéře chtějí pokračovat. A já ještě přidám, že letos se na cvičení přihlásilo na 1100 studentů a rukovali k celkem 10 vojenským posádkám v Česku.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Na Libavé tedy natáčela reportérka Lenka Kratochvílová. Ještě další reportáž uslyšíte v zítřejším ranním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a za chvilku se vydáme do Zvole k jednomu zajímavému kříži.

0: Unikátní památka, byť drobná a ne zcela nápadná, stojí v centru Zvole. Nyní po letech chátrání čeká restaurování, které hodlá zafinancovat obec. Ve Dni v kraji si o tom popovídáme s nezávislým starostou Zvole Radkem Kolem.
1: Je to ta malá kalvárie a my jsme se rozhodli tuto památku zrestaurovat. No a v průběhu příprav bylo zjištěno, že se jedná v podstatě o unikátní památku. Na tom kříži byly umístěny dvě sošky. Zpravidla to bývá Panna Marie a svatý Josef, nebo andělíci. My jsme zjistili, nebo paní historička zjistila, že se tam byly umístěny sošky Panny Marie a svatého Floriána, patrona hasičů.
2: Ten křížek stojí vlastně přímo naproti obchodu, kdo z nás volí, tak určitě ví, o který jde. A vy jste říkal, že vlastně ten příběh, proč je tam ten svatý Florián, má svůj původ hodně hluboko v minulosti, a to vlastně až někdy v polovině 19. století. A ještě navíc souvisí se starým kostelem, který už dneska nestojí, který stojí úplně jinde, než stával ten původní.
1: Přesně tak. Na místě, kde se dnes nachází základní škola, mateřská škola, stál původně dřevěný kostel, který vyhořel. A vedle stál dům, kterému se při požáru jakoby zázrakem nestalo vůbec nic. Takže majitelé tohoto domu, manželé Kichovi, nechali v roce 1857 zhotovit tuto malou kalvárii jako poděkování za to, že jejich dům zůstal zachován. Jinak tomu požáru kostela Zvolského došlo v roce 1854.
2: Krásně o tom píše Jakub Lolek, vlastně učitel, bývalý tady ze Zvole, který tady působil, dokonce se v té jeho kronice objevuje vyobrazení toho původního kostela. Mě na tom jenom překvapuje, že vlastně už tehdy jakoby tam použili toho svatého Floriána jako patrona proti ohni, jako poděkování asi jemu, že ten dům ochránil. Vy jste říkal, že ten kříž je v havarijním stavu, takže viděl jsem, že tady máte zpracovanou nějakou studii té opravy, co by to tedy mělo obnášet. Tak kdy k tomu dojde?
1: V průběhu letošního roku by měl být opraven základ kříže a samotný kříž restaurován a v průběhu příštího roku by měl být vyrobený a instalovány ty dvě sošky, které tam kdysi dávno byly a které během času zmizely.
2: Čili neví se, kde jsou ty původní?
1: Neví se, kde jsou.
2: Dneska tam jsou jenom ty čepy, které tam vlastně zůstaly. To je takový smutný příběh těch památek, že to většině končí. Vy máte ale aspoň teda fotografie, byť teda to, co máte vy, tak z toho bych nechtěl dělat nové sochy.
1: Ale máme i lepší fotografie, to má jedna paní kunzhistorička, která obešla spoustu archivů i církevních a tam k tomu našla spoustu podkladů, které nám potom poskytne ve formě nějakého zhodnocení té historie tady tohoto té malé kalvárie.
2: Máte už představu, kolik by vás to mohlo stát, protože ono to asi nebude úplně levné. Na druhou stranu je to památka přímo v centru obce.
1: Představu nějakou máme, bude to asi něco kolem 800 tisíc.
2: Se Zvole Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc míří vzhůru, a to na svatý kopeček do zoologické zahrady, kterou vám představujeme po celé prázdniny. Má výročí 70 let. Tentokrát se redaktor Aleš Spurný vydal do pavilonu netopíru. Nejenom za těmi netopíry, ale také za Pavlem Javůrkem, který tam má vše na starosti.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na svatém kopečku.
2: Vstoupili jsme do tmy, nad námi něco léta, teď přímo nad hlavou mi proletěl.
3: To, co vám proletěl nad hlavou, je Kaloň Rodriguezský. Název tohoto pavilonu je pavilon netopírů, ale tady vlastně žádní netopíři nejsou, protože Kaloň nepatří mezi netopíry, sice patří do stejného řádu, kterému se říká letouni, ale to tohoto řádu patří spolu s netopíry, vrápenci a ještě dalšími zástupci, ale přímo netopíři to teda nejsou, ačkoliv vypadají teda jako netopíři.
2: Vypadají jako velcí netopíři.
3: Tak, hodně velcí netopíři, ale mají řadu takových anatomických odlišností na svém těle, kdy třeba u netopíru se obecně ví, že netopíři umí používat echolokaci, oni vydávají zvukové vlny, které se odrazí třeba o nějaký předmět, typicky třeba nějakýho hmyzáka, nějakou můru, a vrací se to k tomu netopírovi zpět a on díky tomu lokalizuje, kde ta kořist je. To ti kaloni úplně nedělají, s výjimkou teda snad jednoho nebo dvou druhů. U kaloňů, myslím, echolokuje kaloň egyptský, a to je dané tím, že obývá jeskyně, ale většina ostatních kaloňů žije v korunách stromů. Takže oni se spíše orientují zrakem, což je i patrné, když se potom na ně třeba podíváte tady někdy u nás zoo, tak si všimnete, že mají velký oči.
2: Kde žijí?
3: Je to zvíře typické pro v podstatě jako tropické oblasti, rovníkové. Tenhle ten konkrétní kaloň rodriguezský, nebo taky kaloň zlatý, to je jeho synonymum, tak ten obývá ostrov Rodriguez. To je ostrov, který se nachází nedaleko ostrova Mauricius, kam se třeba cestuje na dovolené. Díky lidské činnosti se tvář toho ostrova měnila a ta zvířata postupně přicházela o životní prostor. Velmi se o záchranu tohoto druhu zasloužil přírodovědec Gerald Darrell, který byl jednak významný spisovatel, ale taky zoolog a zakladatel zoologické zahrady v Jersey. Získal první zvířata do chovu ve své zoologické zahradě a následně se rozšířili napříč zoologickými zahradami po celém světě. My tady máme cirka teď asi 50 zvířat a máme jednu z největších skupin v Evropě.
2: Visí tam nějaké listí?
3: Kaloni jsou totiž v podstatě rostlinožravá zvířata nebo plodožravá, si můžeme říct. Žerou tady v zoologické zahradě nejrůznější ovoce, také zeleninu, některé listy rostlin, anebo třeba i jejich květy, takže jsou to bíložravci.
2: A když zrovna nežerou, tak tady visí a jakoby si protírají křídla?
3: Oni se jednak jako čistí samozřejmě takhle vzájemně, taky někteří z nich možná mají na sobě mláďata, což se mi zdá, že zrovna tady na tomhle zvířeti možná visí i mládě na těle samice, tak ho asi zrovna kojí. Oni neustále něco vymýšlejí, pořád tam lezou, šplhají po těch větvích, po závěsných prolézačkách, anebo můžou právě proletovat volně nad vašimi hlavami, což jsme i před chviličkou viděli. Ta skla, která tu máme, jsou v podstatě jenom do půlky. A nebojte, jako nikomu se nezaplete do vlasů. On vás samozřejmě vidí a dokáže se vám vyhnout. Jediné, s čím se můžete setkat, že on vás může potřísnit svými buď exkrementy, anebo močí, což se jako může stát, ale není to nic dramatického.
2: Jsem tady po několikáté, ještě se mi to nestalo, tak ale uvidíme. Jak přelétají, tak v letě je to příjemné, že nás tak ovívají. Dělají to záměrně? Nalétávají na nás?
3: Ne, nenalétávají na nás, ale jde o to, že v tomhle pavilonu funguje převrácený světelný režim, kdy v tuto chvíli tady je prakticky noc. A to je doba aktivity těchto zvířat.
2: Když jsme říkali, že jsou větší než třeba naši netopíři, tak jak velké mají rozpětí křídel?
3: Tak třeba okolo 70 cm, když to jako natáhnu. 60-70 cm možná tenhle ten kaloň má.
2: A už na mě co si přistálo.
3: Na mě taky.
2: Tak jsem křičel, že se mi to ještě nestalo, ale nějak to nezapáchá teda zatím.
3: Není to nic hroznýho.
2: Z Olomouce svatého kopečka, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na svatém kopečku.
0: A tímto seriálem také končí dnešní Den v kraji. Vysíláme i zítra. Mimo jiné se podíváme do obce Mrsklesy nedaleko Olomouce za čtyřletým Kubíkem, který má vzácné onemocnění a byl s ním v Americe. Tak se zeptáme, jak to dopadlo. Poslouchejte tady zítra.

0: Morgan.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s 5 vojáky na palubě, jeden z nich zemřel. Stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění zbylé části vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. V Lipové Lázních začíná hudební festival Sunrise. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně začne oblačnosti přibývat, v jeseníkách s možností slabé přehánky, teploty do 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Dnešní nehoda armádního vrtulníku Venom v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Helikoptéra se zřítila při přistání z výšky zhruba 50 metrů. Uvedl to velitel tamní základny Petr Slíva. Při pádu zahynul jeden voják, další 4 se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli zdravotníci kromě posádky ošetřit i další 3 osoby, které se nadýchaly kouře. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
2: 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů. Zřícená budova podle nich dál představuje bezpečnostní riziko. Ski areál Miroslav v Lipové Lázních na Jesenicku ode dneška hostí hudební festival Sunrise. Přehlídka nabídne do neděle 2 hudební scény, workshopy a doprovodné aktivity zaměřené na poznávání regionu. Kvůli loňským stížnostem na četné policejní kontroly účastníků se pořadatelé festivalu sešli před zahájením akce se zástupci policie, říká spoluorganizátor akce Tomáš Jedelský.
4: To byla schůzka s místním náčelníkem policie. Vyříkali jsme si celou situaci, kdy jsme vlastně pochopili, že nejde o to, co si po tým policie představovala, a že jde o trošku jiný styl hudby a že to není takový ten klasický technival, ale že to je výsaková melodická hudba a je to spíš pro rodiny s dětmi. Kontroly nebudou tak jako minulé, že více mě nebudou stát policisté před kolem našeho areálu, ale že budou prostě klasické dopravní kontroly řidičů.
2: Na renovaci domovské scény Moravské filharmonie pracují v těchto dnech řemeslníci v centru Olomouce. Po 25 letech se dočká nové výmalby foaje, hlavní koncertní sál Reduta a komorní Mozartův sál. Práce výjdou na zhruba 250 000 korun, skončit by měly 1. srpna, upřesnila mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
5: Pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce mobiliáře, jak sedačky tady nahoře v zázemí v Mozartově sále, tak i vstupní hale foaje z Červený koberec, na kterém rádi budeme vítat posluchače.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupí za hodinu v norském Tromze do druhého předkola Evropské ligy. V 8 večer pak začne ve druhém předkole konferenční ligy utkání Jablonce v chorvatském Varaždínu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě nejprve polojasno, postupně začne mraků přibývat, v jeseníkách se výjimečně objeví slabá přehánka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Motorkář havaroval kousek před obcí Lipina v ostré zatáčce ve směru od Opavy na Šternberg, dejte si tam pozor. A 3 osobní auta se střetla na průjezdu Hustopečemi nad Bečvou na trase Valašské meziříčí hranice. I zde buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zprávy v 18 hodin jsou minulostí a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás ze zdraví Vilém Pospíšil. Začíná něco, co máte vy posluchači rádi, je to pořad Hrajeme pro radost, ve kterém si vaše oblíbené lidové dechové písně můžete vybrat vy sami, a to tak, že zavoláte na číslo 221 555 444 nebo můžete poslat SMS-kový vzkaz třeba všem Liborům, kteří dnes slaví svůj svátek, na číslo 723 70 33 51.

0: zpívala svárovanka a samozřejmě také hrála píseň Pověs mě táto. To byla první píseň, která rozjela dnešní díl pořadu Hrajeme pro radost. No a během písně se samozřejmě dovolala hned první posluchačka a je to paní Marta z Havířova. Já vás moc zdravím, hezký den.
1: Já vás Zilenku taky zdravím. No a přeji vám, ať se vám daří při ten moderování, jako všem tam moderátorům. Ať vás ta práce těší a baví, protože kdyby vás to nebavilo, tak byste tam neměli samozřejmě něco dělat.
0: To je pravda.
1: Tak zrovna jako zdravotník, když si vybere práci a potom řekne sestra zdravotní, že nebude nikomu zadky utírat, tak já jim vždycky hubuju a říkám jim, že na co si takovou práci vybrala, když nemá k tomu vztah. Tu práci musí dělat srdcem.
0: No, já jsem si vybral práci, vy jste si vybrala písničku a pro koho bude?
1: A písnička bude tam pro vás všechny moderátory, pro celý rozhlas Olomouc i okolí, pro všechny Aničky, které budou mít svátek, to bude v neděli. Takže Aničko do Krnova,

0: a Štětovic. Já vám přeji hodně zdravíčka, ať vás potěší moje básnička. V peněžence, ať nejste chudí a hezká písnička ve vás radost budí. Pěkná kytička, ať vám dům provoní a pošťák se u vás z dárky zazvoní. Ptáček, ať vám zpívá a pěkně se vám odpočívá. Ať je čtvrtek nebo sobota, ať se vám čte pěkně knížka od Gota, napsala paní Zdeňka z Holubic. No a pro Andulky, když mi ta další písnička, tak uslyšíte Andulko Šafářová.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: To byla městská hudba Františka Kmocha a píseň Andulko Šafářová. Teď jsou připraveni babouci a bude řechtat můj vraný koníček. A nebude asi řechtat paní Ludmila, ale něco nám poví, někoho pozdraví, že? Dobrý den.
1: Ano, ano, krásný dobrý den vám přeji, pane Vilémku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a jsem ráda, že se slyšíme po delší době. A chtěla bych dnes poslat písničku k pěknému podvečeru a poděkovat za polední písničku manželům Gottwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a také dvěma dcerkám, Lidušce, Marušce a synovi Jendovi s rodinami a také děkuji jim za ještě opožděně za milé setkání a příjemnou návštěvu a milé pohoštění. A chtěla bych taky ještě hudební pozdrav, poděkování poslat také za polední písničku manželům Sedláčkovým z újezdu u Mohelnice, paní Jožince a panu Františkovi, panu Oldovi Crhákovi z Nemile a panu Jiřímu z Kunštátu a pane Vilémku taky hlavně vám. Moc vám děkuju. Nemáte zač, vy si to zasloužíte a taky to

0: posílám všem přátelům a posluchačům. Mějte se krásně a moc vám ještě jedno. Děkuju. Hodně zdravíčka.
1: Za zavolání. Mějte se krásně.
0: Naslyšenou. Děkuju.
1: Písnička bude patřit také všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, ať mají večerní pohodu a hlavně zdraví a štěstí, přeje posluchačka

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Podvečerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje samozřejmě dál. Jako další posluchačka se dovolala paní Vlastina Skrnova, která chtěla nějakou valašskou. No tak jsem vybral Záhořany a jejich valašsko, rád tě mám. Doufám, že jsem se trefil. Dobrý den.
3: No, to se pak hodnej. Děkuji moc krát, Vilenku, a já vás vítám po dlouhatánské době. Teď jste se nám toval tak dlouho.
2: Teďka bývám často třeba i v dopoledních hodinách, že nejsem vždy v tomto čase, ale s posluchači trávím časy dopoledne.
3: A vidíte, já jsem z toho onemocněla. No.
2: Tak třeba ta písnička vám udělá lépe. Pro koho bude?
3: Jo, já vám po druhé řeknu. Já bych to chtěla poslat. Jo, děkuji za vybraní písničky muskrát. A chtěla bych to poslat Julince Přerová, Marušce do Kroměříže, Božence s Brničkou, pak panu Antoninu z Bedihoště, Helence z Uhelné a Toníce z Ludmirova. Všem posílám krásný pozdrav a pusenku všem zlatíčkám. A vám moc děkuji a příjemnou službu a hezky návrat domů.
2: Moc krát díky, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Ahojte.
2: Jak jsem říkal, paní Vlasta chtěla nějakou valašskou, proto zahrají Záhořané valašsko, rád tě mám.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Vysílání samozřejmě pokračuje dál. Připraven je Standa Procházka a jeho mělnická polka. Na telefonu už mám pana Jiřího z Litovle. Zdravím vás, hezký den.
2: Já vás taky zdravím, pane Gremku, i vám přeji krásný podvečer, neboli už pomalu vlastně večer. A hezký večer přeji i všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tento pořad se jmenuje Pro radost za pro potěšení, tak doufám, že touhle písničkou potěším a udělám radost těm posluchačům, které budu jmenovat. Paní Lidušce do Olomouce, manželům Janě a Jiřímu do Roštění, váženým a milým Věruškám do Bílovic a Olomouce, Milace do Přáslovic, Marušce do Kroměříže a Prostějova, Zdenice do Prostějova a panu Láďovi do Tovačova a jeho sestře Jindřišce, paní Jindřišce, takhle abych byl slušný, paní Jindřišce, přeji brzký návrat do tepla jejího domova a brzké uzdravení, ať se jí daří v té Kroměříži, kde je v nějakým nemocničním zařízení. Takže to je tak asi všechno. Moc krát vám děkuji, pane Vilémku. Písnička je i pro vás a zdravím vás všechny posluchače a přeji krásný čtvrteční podvečer a pěkně prožitý celý víkend, který je před námi. Děkuji vám pěkně, bylo mi potěšením a zase někdy naslyšenou.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky děkuji vám.
1: Písničku budeme hrát od Tuláčka Františka Aničce v Bludově, Jiřince ze Sudkova, ze srdíčka nejmilejší. Velké poděkování za milé přání, posílám nejkrásnější písničku, přeji krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásku a andělíček, ať vás chrání. Věřím, že vás ta písnička pohladí po srdíčku. Vše nejlepší přeji také paní Evičce z Modřic, Mařence z Kroměříže, Zdeničce z Hrochova, Emilce ze Zábřehu, Maruš z Bludova, všechny moc zdraví, František od Brna.

0: Standa Procházka, legenda české dechovky, právě teď dospíval. Já mám na telefonu dalšího posluchače, vydáváme se tentokrát do Opavy za panem Ivanem. Hezký den.
1: Jo, pěkně odpoledne, pane Viléme. Já dneska mám jedno takové velké přání a to bude pro paní Aničku v Ludově. Děkuji za pozdrav pro mě i pro paní, moji paní teda. Jo, vy máte v neděli svátek a jelikož bude velký nápor na telefon v týdny, takže já už vám nechávám zahrát nyní pěknou písničku pro potěšení. Jo, a si to užijete. Takže zdravím i paní Hanku na Lipinu, paní Marušku se Štěpánem a paní Irenu v Hulíně. Všem pěkný poslech, hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky. A pane Vileme, je to i pro vás a si to užijete na těch našich pěkných písniček. Děkuji moc za vybrání a zase se někdy uslyšíme, takže si popřejem. Děkuji moc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Písničku posíláme také do Bernardic paní Jarce Chalabalové, která slaví narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví a spoustu štěstí přejí Datka a Ruda od Hřiště.

0: Vlna Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu a bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spirituál kvartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Nezapomeň, moja milá, tak se jmenuje píseň, která se za maličkou chvíli rozezní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a nezapomeňte, že i vy můžete stále volat na číslo 221 555 444, tak jako před malou chvíli učinila paní Lída Zlichková. Já vás zdravím, hezký den.
4: Já vás taky, Vilémku, zdravím. Já se jmenuji Ludmila Kuaxidisová Zlichková a tu písničku, ta písnička je i pro vás. Asi máte teda v neděli svátek, jsem slyšela, že jo?
3: Ne, Aničky mají svátek v neděli právě.
4: Jo, Aničky, tak promiňte.
3: Ne, v pořádku, všem Aničkám se přálo.
4: No, tak promiňte, jsem špatně slyšela. A tu písničku posílám Jarmile Faltusové Zlichková. A ta písnička je pro mě a pro všechny, všem pánům, co jsou sami, i ty babičky, co jsou sami, jako my dvě. To víte, že nám je smutno, ale co už naděláme. A
3: ale písnička zlepší vždycky náladu. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Pěkná písnička patří také mamince Lidušce Loníčkové a tetičce Drahušce Odstrčilové. Krásný podvečer, pohodu, radost a spoustu zdraví přeje Leona s rodinou a Karel. No a hrajeme také do Bělé podpradědeme panu Liboru Frýhaufovi a Liboru Kořenkovi, kteří dnes mají svůj svátek. Vše nejlepší přeje Ruda od

0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc, právě dohrála a dospívala Tufaranka. Připraven už je další nestor české dechovky Josef Zíma a jeho miliony hvězdiček a na telefonu už netrpělivě čeká, aby mohla píseň někomu poslat paní Marie z Hrabišína. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Viléme, já vám přeju a hezký večer taky u písniček na přání a pro radost. A já dneska posílám srdeční pozdrav s písničkou pro radost a potěšení Marušce do Kroměříže, Lídě Lovničkové do Olomouce, Věrce s Adámkem do Bílovic, Jirkovi do Kunštátu, Břeťovi do Štítů. Děkuji vám všem za písničky, které mě vždy potěší a udělají i radost. A já vám přeji hezké jarní dny, plné pohody, žádné starosti, jen samé radosti a dobré zdraví, štěstí a mnoho lásky. A vám, pane Viléme, děkuji, hezký večer přeji a mějte se moc hezky.
0: Vy také, děkuji za zavolání, naslyšenou, mějte se krásně.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Hrát budeme také v Jarušce s vnukem Adámkem, Stanice z Lomnice, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Aničce a Jarkovi z Jindřichova Hradce, Zdeničce z Hrochova a Lidušce a Věrušce z Olomouce a také ještě Jiřímu z Litovle. Všem svým přátelům posílají písničku Jana a Jiří z Roš.

0: Josef Zíma dospíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Připravená je další píseň, bohužel to je ale poslední píseň, kterou vybral někdo z vás, našich milých posluchačů. Více času nám už nezbývá, ještě ale promluví a píseň někomu pošle paní Lída z Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilemku. Já bych tu písničku jednak poslala té paní Lídě, co nechala zahrát Nezapomeň moja milá. Ta písnička se mi hrozně líbí. Ona je smutná, ale hrozně pěkná melodie. Ale nebudeme smutní, když si posíláme pěkný písničky. Tak to pošlu i tomu panu Tondovi a děvčatům do Přerova, Julince a Anice a Marie. Moc děkuju vám a mějte se krásně.
0: Naslyšenou, mějte se krásně. Hrajeme do Olomouce, Péťovi a Broničce Stejskalovým, také do Krnova, Vlastičce Škutálkové, do Bílovic Věrušce Halouskové a do Hrochova Zdeničce Šínové s Jaruškou. Pro radost a potěšení mnoho pozdravů a krásný den přeje a posílá Božka Horníčková. Jak jsem říkal, poslední posluchačka promluvila v dnešním pořadu Hrajeme pro radost. Více času bohužel nezbývá. Za malou chvíli jsou tady aktuální zprávy, no a potom roky, desky a hity Karla Gotta. Tak hezký poslech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Je 19 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Při havárii armádní helikoptéry na Třebíčsku zemřela vojákyně. Vodohospodáři v Litovli vyzkouší vyřešit zápach ze solární sušárny kalů pomocí korejské technologie. V informačním centru v Jeseníku začala nová interaktivní výstava s názvem Objev Jesenicko. Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně začne oblačnosti přibývat v Jeseníkách s možností slabé přehánky. Teploty do 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Při dnešním pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřela vojákyně. Oznámil to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude podle Tománka používat americké vrtulníky systému H1. Na výrazný zápach si stěžují lidé z okolí solární sušárny kalů v Litovli. Město ji zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod jako druhé v republice. Problém se zápachem by mohla vyřešit korejská technologie, která se teď bude v sušárně testovat.
7: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapáchá?
8: Já bych otevřete žumpu. Já bych otevřete zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
7: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Kvůli zápachu se teď v areálu bude testovat technologie elektrické osmózy, říká jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
9: V Evropě jsou 4 zařízení, které jsou, je možné si zapůjčit, takže my máme vyjednáno někdy v srpnu nebo v září, že to tady budeme někdy měsíc a půl zkoušet.
7: Město taky kvůli řešení zápachu plánuje stavbu bioplynové stanice. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Novou expozici s názvem Objev Jesenicko si mohou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu, uvedla mluvčí tamní radnice Markéta Kaniová.
10: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlednou 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
4: Sport.
6: S cílem vrátit se v lize do elitní šestky a zabojovat opět o evropské poháry vstupují do nové sezóny fotbalisté Sigmy Olomouc. Představitelé klubu to uvedli na dnešní tiskové konferenci. V uplynulém ročníku hráli Hanáci na jaře play-off konferenční ligy, ale v nejvyšší domácí soutěži skončili na 7. místě. Do ligy vstoupí Sigma tuto neděli duelem v Jablonci.
4: Počasí.
6: Zítra čekáme na střední Moravě nejprve polojasno, postupně začne mraků přibývat. V Jeseníkách se výjimečně objeví slabá přehánka, teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Dvě osobní auta se střetla na vedlejší silnici ze Vsiska u Olomouce směrem ke komunikaci Grigov Velký Týnec. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Je čtvrtek 23. července, zprávy v 19 hodin před chviličkou skončily, to znamená jediné, je tady pro vás připraven další díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, který pro vás připravil Jirka Matějů.

Hey, hey, baby, tak s touhle písní Karel Gott s úspěchem soutěžil na olympiádě písní v Aténách v létě roku 1970, i když, jak sám přiznal, textař Jiří Štajdl zrovna neměl svůj den. U nás se skladbě, na rozdíl od Německa, kde patřila k základním stavebním kamenům jeho koncertů až do nového milénia, zase tolik nedařilo. Přesto jsme s ní dnes otevřeli 21. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, protože si budeme hrát druhou vinylovou stranu alba Hity 71. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů a rovnou si pojďme pustit přehlíženou, ale v mnoha ohledech skvělou Dívku jako porcelán.

Pamětníci ví, že na rozdíl od minulého týdne si nehrajeme skladby v chronologickém pořadí, ale zazní všechny, nebojte. Zpívejte písně mé byla otvírákem druhé vinylové strany desky Hity 71. A co se týká

týče data natáčení, patřila k těm tehdy nejmladším. Co Karlu Gottovi vždy šlo skvěle, byly výlety do populáru vážné hudby. Tady to potvrzuje písní Adagio.

Adagio, skvěle zahrané i zaspívané, tady je zbytečné cokoliv dodávat. Šlo také o jedinou převzatou věc na druhé straně LPčka Hity 71, kterou si dnes hrajeme v pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Z alba nám zbývají zahrát ještě dvě písničky, shodou okolností obě od bratrů Štajdlových. Tou první je Klenot, Nejsem, nejsem rád.

Já se asi v létě ožením, vyhrožoval na začátku 70. let Karel Gott v písni, která se o 3 roky později stala součástí slavného pěveckého duelu s Valdemarem Matuškou, nazvaného Silvestrovská opera. Jsme už na konci dnešního dílu a zbylý čas pojďme vyplnit singlovou klasikou operetního mistra českého původu Rudolfa Frimla o Rosemary.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuněben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, Salačo.

0: A stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný, čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá ERHAB, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zelného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak ERHAB vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace ERHAB, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak ERHAB nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival RomiPen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival RomiPen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mars Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudijovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh, místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie je to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů, potřebují se pustit něco veselého. Je to jasný, já už to mám taky teď.

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

mazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, je kamera a tak dále. Že? Hmm. Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky

0: vždycky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na DAMU, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
0: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty DAMU mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to. Pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo? Tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
0: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyňa, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel, ale jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštělo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně moudrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Žár. V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš, to půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal, to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce, zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení, tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: No.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali, no a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, že prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na takový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. A potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit méně do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze. Jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někdy už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby a říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí být vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současné město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kemp místní legendy, který je provede historii Katovny. Přijdeme si tak prohlédnout čiré modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Časí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Karmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda?
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba?
3: No, chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy. A tady máme Františka, už asi předpokládám. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy byste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel o vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V?
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No to tak bylo.
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo, to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej, na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce a tečel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně.

0: garáčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
1: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
0: A já schválně, on v autobusu jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
2: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili, takové to přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
3: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková, no, jak to mám říct, no, sopka taková, no, tak...
2: Takže ona vás popadla?
3: Samo, to šlo samo.
2: Takže ona začala, Uršula?
3: Většinou.
0: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
3: Dobrý, no.
0: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
2: Po vojně a před svatbou?
3: Jo, jo.
0: Jo, před svatbou, jsme ano,
3: rok,
0: před svatbou.
3: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a potom jsme se brali. Jo.
2: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
0: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
2: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
3: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
0: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstínky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstínky a oba dva prstínky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstínek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako to ještě byla, mezi tím byla ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádný prstínky, to byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: No, oblék nějaký černý, jako tmavý, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byli z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte, jako...
3: Byli takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete. Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstýnky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v Ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný. A za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan. Jo. Přišla dcera, tak to nevadilo. Tak to byla Jana. Jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík. Jako. A ti to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se.
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty mateřský půdy. Takže jsem byl na mě jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem? Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V 56 letech můj manžel dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
5: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
6: To je těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná. Jako. Tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
5: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
6: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
5: Uršu, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
4: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
5: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
6: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že bývala dala, a to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
4: No.
6: Takže to bylo taky takový, jako,
4: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, a to je krásný. Jo, to je krásný. Děkujeme.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
5: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
5: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
5: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
5: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit, ano. A že jsme si takhle mohli popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
5: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda. Já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
5: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
5: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
5: Že láska, jména, hory ano. Přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezký, má modrý oči. Hezký, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi a nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději? Co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no. Bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý. Knedlo, vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: Pět pohybu. Pohyb. Ano. Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne? Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, ne. Rozumíte? Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
4: Ano. Ano. Přesně tak, to je, no. Ano. Je to tak, no.
5: Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo, to má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo? Tak, no. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda. Já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí, a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci? Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To, jako, vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ale je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No, je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe.
5: Ano, ano, je, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městy se Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána. Se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne a ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nuže, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na

0: sepěl ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
1: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho skazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich myhla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
2: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
1: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa

0: Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
1: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí Sir Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata, a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
0: No, pane.
1: Na těle Sir Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
0: Ano, ano, tak je to.
1: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
0: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti Sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec to může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
3: A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
2: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Sýkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
4: Vaspiku. No,
5: to jsou dobroty.
4: No, vaspiku. Já ho například vaspiku vůbec nejím. Ten já.
6: Bodeš vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
4: No,
6: takový pěkný kousek.
7: No, nesmysl. No. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku. No. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí. No.
8: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
4: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
6: A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou. Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
4: No to se ví, to se ví.
6: Pěkně rozkrajené na nudličky.
4: Černík.
6: No, trochu červeného vína.
4: Víno?
6: Dobrý knedlík.
4: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
8: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
4: Aj, to se zase neschodnem. V aspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
6: Prosím tě.
4: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
6: A byl to vůbec kapr? No,
4: já ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
5: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne, abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát verše. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce veletržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam, Petře, ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí. Ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, Bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tady dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené po nejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co sviněm laskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží, odpovědný vedoucí Josef Ošický, vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení, dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promoval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed byl poručit a potom šel dělat toho kapitála teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: rodiči spádu. Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod. Ale vyučila jsem se jako střední odborná, to znamená strojní mechanička, spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji i mrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat? Můžete napsat? Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespalače.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny. A potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná, že čkalého, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. Tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakýva přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučně lid jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, aby byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik

0: konular güzeldi. Tak ten lehkat mi, jak se pádu z dvoreček. Naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu Ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak, prostě naložený jiným ovocem, proti němu, víte. Takže on by nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost, říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte, že se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že? No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že? Že měl rodinu, že? No, takže, ale splnilo se mu to, no. Říkám, já ho dneška vidím, jak se na tom montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal, rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě ho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky, víte? A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii a tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné, takže tomu zachránilo život.
1: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc. A hezké léto.
0: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
1: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
1: Díky. Škola či řemeslo jako jistota. Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našem rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože... jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuji za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: s vámi. Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju, pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu, Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitánčik. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili do obchodní akademie v Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by první velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo,
1: bylo,
0: že jo?
1: Jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno. No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takové účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal dát o holka z toho.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz/linka napsal. Moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijedu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju, děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. Vždycky v té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinak práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili zlatou
0: svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozvedla svým způsobem.
0: No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyni, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka, televize, moderátora Máru, co hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytováni a to poprvé byli v Jeseníku, tak si prvé, já jsem říkala, kam se mají podívat i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se se mnou loučili, že ráno odjíždí a mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já tam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek. Zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny. Tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila
1: tak
0: do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod. Takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako úvozovka splnila a to učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala, byť jen několika málo slovy, svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu. Jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
2: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím, on byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
1: No
2: to
1: já bych s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
2: Ano.
1: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
2: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle relace nepouštěl, ale...
1: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
2: Inspirovat jeho rodinou.
1: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
2: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
1: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
2: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
1: Měl škraloup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
2: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil, Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
1: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
2: Taky dobrý.
1: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
2: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
1: Vy neprozradíte vojenské tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenské tajemství a teď to prozraďte vy zase.
2: Těrasky jsem majorom.
1: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
2: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
1: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
2: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, teď já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane, já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
2: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudržko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvihl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cení jak kdokoliv druhý, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto. A sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme 3 dny výcvik a 3

0: uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. Mm-hmm. No dobře, tak se stalo. A ti dva hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, jednu hodinu seš volanej, tak druhou tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za pět, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o dva, o tři stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve druhém ročníku na konci třídní učitelnovi a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
1: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
0: Ne, právě že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
1: Já vám děkuju za upřímnost.
0: Akorát maminku to mrzelo.
1: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
0: Byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala, no tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak s tou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
1: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
0: Ano.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve stroji Renstry. Klidně to asi už dneska můžu říct, já nevím, protože byla reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strašně mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo takrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstku, říkám, pane náměstku, abych to zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom sezonu až taková, jaká by mohla být, třeba mohla být větší. Oni řekli, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom do dneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to já dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat, to by znělo špatně, ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce, protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od těch rodičů a všude, jo, že já i když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roku. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka dostala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, ne, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak. Vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roků a potom přišlo nové vedení a jedenkrát jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: to je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni je dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu.
1: Podmínky, no.
0: Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý je spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dobře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata, bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost byla do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no, když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech, tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roku ředitelku a byla jsem zde maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova, že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil, dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách, za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě protože to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky je čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven džbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušný.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím jako laskavě přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco... tak
4: no tak, tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, ať je
4: báště za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
4: Ano. Víte?
3: No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
4: ano. Ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy

0: Ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat, nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
1: k rybníku.
0: Šli k rybníku a potom, jak se nevím.
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, mloši, prosím tebe.
0: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím. Rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Hele, tati, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
4: No tak zařkuji.
2: Karle, tady jsme.
5: Je, ahoj, co tady děláte?
6: Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víš, že jo?
5: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáhni mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
4: Tak a už ticho.

0: vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a nej...
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Ano. Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: jak?
1: Jako... takový...
0: intelektuální?
1: Ne, takový... Oficiální.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano, já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce rijete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naši diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No, ano. Skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte. Dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti, jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pytlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťoldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky, tak ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím, takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi škandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrát?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narozenin... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku natřít doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo předsevzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknout se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťo, nezralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá, ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížíš obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: No, tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básnicky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tehurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: O, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
6: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
6: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
6: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Máničko, nebo jako ten Karel... O tatí, tatí, o tatí.
6: O tak ti, tatí, dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
7: No tak se mi neposmívej, když to víš, víš?
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
7: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No to taky, ale když já jsem zpíval děti...
7: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
7: Je.
6: Vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
6: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj.
7: Jako rytíř?
6: Tatí, hele, proč zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano?
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto... Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je... To je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano. To.
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

dní přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.